Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,0

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 3. září. Tento den roku 1596 se narodil italský houslař Niccolò Amati. O necelých 200 let později, roku 1875, potom automobilový konstruktér Ferdinand Porsche. Ten zemřel v lednu 1951. O 9 let dříve se narodil zpěvák a kytarista Al Jardin z formace Beach Boys. Tento den roku 1939 se členem britské vlády stal Winston Churchill. O 9 let později tento den zemřel ve věku 64 let bývalý československý prezident Edvard Beneš. Roku 1955 se v Londýně narodil kytarista Sex Pistols Steve Jones. 3. září 1935 překonal poprvé automobil rychlost 300 mil za hodinu. Roku 1973 se narodila zpěvačka Jennifer Page. Tento den roku 2004 skončilo po třech dnech, bohužel tragicky, čečenskými teroristy režírované drama ve škole v Beslanu. Životem zaplatilo více než 300 lidí, převážně dětí. Roku 1983 se na vrchol americké hitparády dostali Eurythmics s nahrávkou Sweet Dreams. Roku 1965 se narodil americký herec Charlie Sheen. Frank Sinatra tento den roku 1942 odstartoval svoji solovou dráhu. New York, New York. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Máme čtvrtek 3. září, je přesně 6.
1: Relax Radio.
0: A 3. zářivý den nebude zářivý, spíš bude dnes hodně oblačnosti a lokálně i srážky. Meteorologové předpovídají oblačno až zataženo, zejména ráno se vyskytne zmenšená oblačnost. Odpoledne a večer může lokálně zapršet. Nejvyšší odpolední teplota dnes 25 stupňů Celsia. I přesto, že nebude svítit sluníčko, vás zveme na party, která se jmenuje čtvrtek 3. září.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnici byste chodce hledali anebo očekávali marně a zbytečně, hlavně tam nepatří. A my máme nahlášený nějaký chodce na vozovce, konkrétně na D7 mezi Kněževsí a letištěm ve směru na Prahu. Je to zhruba 1,5 km, na místo jede policie.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Na pravidelných místech, takhle cestou ráno, na toulkách, přírodou anebo cestou do práce, můžete potkat pejskaře, pejskařky se svými pejsky, venčení, raní, vlastně ve stejný čas v podstatě. No a my máme pro pejskaře něco na Facebooku Rádia Relax, takový zajímavý testík schválně, jestli ho splňujete a kolik bodů. Podívejte se na Facebook Relax Radio.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

6 hodin 18 minut, DJ Bobo jede tuhletu svoji party už od 90. let a to je pořádně dlouhá party a dlouhá štreka. Ale pořád ta písnička nezevšedněla ani tého party, 90. frčí, no ale my máme všední den a tak si popřejme, ať nám jdou i obchody, protože hned ten další song se jmenuje Business. Ať nám hezky penízky padají do kapsy, pokud to jde. Takže šťastnou cestu do práce a potom ať je ten dnešní den, i když musí být pracovní, ať je to pořád party, který si

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Zpěvačka Sia a Kylie Minogue bok po boku v tomhletom duetu na rádiu Relax. 6 hodin a 30 minut. Už je to na splnutí, tenhle ten přesný čas. 6 hodin 30 minut. Na Facebooku Rádia Relax máme dotaz. Škola hrou. Na jakou poznámku ze školy dnes už s úsměvem vzpomínáte? Přesně teď je 6.30.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Tak se pojďme podívat, jak bude nebo jak by dneska mělo být. Spíš hodně oblačnosti a lokálně i srážky. Čekáme oblačno až zataženo, zejména ráno se vyskytne zmenšená oblačnost. Odpoledne a večer může lokálně slabě zapršet. Sluníčko vychází právě teď a odpolední teplota bude 25 stupňů Celsia.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Čínsky už jsou na cestě, dlouhej kouř, pohoda, jazz, ale pozor, dejte mezi Žadcem a Chomutovem na silnici 3. třídy v katastru obce Nezabilice v části obce Hořenec se stala dopravní nehoda se zraněním.
0: Relax Radio. Žatec 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: she's at home.
1: Sledujeme silnice, dálnice, ať vás varujeme před nějakým problémem, který je na silnici. Konkrétně teď jsou na příjezdu do Prahy a i na Pražském okruhu dlouhé kolony, místy to jede, ale takový standardní ranní provoz. Ale taky zdravíme všechny letušky, všechny piloty, všechny pilotky a letušáky, protože samozřejmě jsme kousek od pražského letiště a nejenom od pražského letiště, v České republice a na Moravě hodně letišť. Tak konkrétně máme Česká republika 6 hlavních mezinárodních veřejných letišť, počítejte se mnou, Praha Ruzyně, Brno Tuřany, Ostrava, Pardubice, Karlovy Vary, České Budějovice, takže to je 6, ale když pak připočítáte i další letiště, jako jsou taková ta sportovní, například Velká Dobrá, Ukladná, tak celkově se dopočítáte, počítal jsem to dneska ráno, celkově v České republice a na Moravě 91 letišť, takže zdravím veškerý letišní personál, ať vám to lítá a hlavně, ať vám to nepadá.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní upozornění na nehodu máme z D11 dálnice D11 ve směru na Prahu. V místě v úseku práce na silnici se stala nehoda. Osobní auto srazilo srnu u Satské.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
3: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: 1. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.

0: Deštníky dnes pro jistotu vezměte sebou, je přesně 7.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Meteorologové předpovídají oblačno až zataženo, zejména ráno se vyskytne zmenšená oblačnost, odpoledne a večer může lokálně zapršet. Odpolední teplota 25 stupňů Celsia. A ať už si dáváte ke snídani cokoliv, tak s chutí do toho a kila nevažte ani neměřte.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Pokud přijíždíte do Prahy po D8 a vlastně už vyjíždíte do Prahy na tu 50, v ulici Liberecká nad Protonovým centrem, zvolněte, protože tady se stala dopravní nehoda, neprůjezdný je levý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobních aut, na místo je přivolaná policie.
1: Relax Radio.
3: Praha 92,3 a 103,4 FM.
1: 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou

0: Já mám strašný hlad.
1: Kamila Nývltová a Olga Lounová mají strašný hlad. Taky jste měli někdy takový strašný hlad, že byste snědli úplně všechno? Zkoušeli jste někdy nějaký rekord? Já tady mám před sebou rekordní jídlo, ne že by ho snědl, ale to, co člověk dokáže sníst. A na konci se dozvíte, jak to dopadlo s tím člověkem. 8,6 kilo na posezení. Dali byste téměř 9 kilo jídla. Co obsahovalo tohleto jídlo, které je v Guinnessově knize rekordu a které, pozor, snědla 23-letá žena. Takže snědla najednou 2 velké plátky chleba, téměř půl kila žampionů, téměř kilo mrkve, 1 květák, 10 broskví, 4 hrušky, 2 jabka, 4 banány, 907 gramů téměř kilo švestek, 907 gramů hroznového vína a zapila to 2 sklenicemi mléka. Tak dobrou chuť. A jak to dopadlo? Žena byla kvůli silnému roztažení žaludku a dýchacím potížím přijata do nemocnice.
2: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

0: 7:17, skupina No Doubt na Radio Relax. Já mám dopravní upozornění, posíláte SMS-ku ze silnice 201, která vede mezi Kralovicemi a Hodyní. Tady se stala dopravní nehoda a na místo vyrazila záchranka, protože se srazila dvě osobní auta. Nehoda je se zraněním. Pozor mezi Kralovicemi a Hodyní.
1: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
3: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
3: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

0: Peppers na Relaxu 726, čili papričky, pěkně ostré papričky. K jakému jídlu se hodí tahleta skupina? Konkrétně k jakému jídlu se hodí nejlépe papričky ostré? Tak k takovému jídlu, které obsahuje tuky, kyselost nebo sladké složky, protože tyhle ty jídla dokáží tu pálivost pěkně vyvážit. Mexická kuchyně, asijská, indická, pokud jste byli na dovče. Nebo nás tam posloucháte na radio@relax.cz, zdravíme, tak tam přesně jsou tyhle ty chutě. A co v kačici? V kačici taky mají rádi papričky.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou s chutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
4: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
1: Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: 7 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí pro třetí zářivý zářijový den, spíš hodně oblačný a s lokálními srážkami. Dnes očekávejme oblačno až zataženo, hlavně ráno se vyskytne zmenšená oblačnost, odpoledne a večer může lokálně zapršet. Odpolední teplota maximálně 25 stupňů Celsia. Tady je přistávací dráha, na které přistává už za pár minut na vlnách.

0: tramvaj.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Mrazit dnes by mělo jenom v písničkách, protože dnes má být plus 25 stupňů Celsia, alespoň co se týká České republiky, ale občas zamrazí i ve třídě nejenom studenty a žáky, ale i paní učitelku nebo pana učitele. Kolik je v České republice působí učitelů a učitelek a jaké je to procento? Řekneme si už za chvilku.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Ještě než začne vyučování, tak se pojďme podívat do škol, jak to vypadá, kolik učitelek a učitelů má Česká republika. V České republice působí v regionálním školství, to znamená mateřské, základní školy, střední, vyšší odborné, přibližně 163 200 učitelů a učitelek, pokud jsou na plný pracovní úvazek. Když k tomu započítáme ještě akademické pracovníky na vysokých školách, pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga, vychovatele, tak celkový počet pracujících v tom českém pedagogickém sektoru přesahuje 220 tisíc. No a z hlediska pohlaví ve školství převažují ženy, které to někdy nemají s námi jednoduché i s rodiči, a to zhruba 80% celého učitelského sboru tvoří ženy. A například, což asi pochopitelné, v mateřských školách představují muži méně než 1% vyučujících. No a jak jsem říkal, někdy to učitelé nebo i ředitelé s námi rodiči nemají vůbec jednoduché.
1: Pane Kolmane, váš syn nechodí do školy
2: a kdy tam nechodí?
1: Pane Kolmane, vy evidentně krejete svého syna.
2: Paní ředitelko, vy evidentně nemáte ráda.
1: Pane Kolmane, váš syn nechodí do školy a vy ho evidentně krejete.
2: A kdy tam nechodí?
1: Pane Kolmane, vy byste měl někdy přijít na třídní schůzky a zajímat se o své dítě. Na shledanou.
3: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se vyšetřuje mezi Kralovicemi a Hodyní zhruba do 9. hodiny. Počítejte s omezením dopravy, protože tady na tom úseku se stala dopravní nehoda dvou osobních aut se zraněním.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: 8 hodin, 1 minuta.
1: Žatec chystá opravy divadla a fotbalisté Kladna si s Baníkem zahrají 23. září. Dobré ráno přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Opravy divadla, domova s pečovatelskou službou i nemocnice. To jsou plány vedení Žatce na příští volební období. Počítá se i se stavbou nové sportovní haly a domova důchodců. Proběhnout mají i revitalizace parků. Plánuje se ale i navázat na nedávno dokončené projekty, například na první etapu úprav městských hradeb. V Berouně proběhla diamantová svatba. Jaroslava a Pavel Nedvidovi si své ano na hradě Karlštejn řekli před 60 lety. Teď svůj slib na berounské radnici zopakovali. Symbolickým obřadem je u příležitosti kulatého výročí provázela přímo starostka Soňa Chalupová. Kralupská základní škola Jodlova má opravené přízemí. Ředitelka Bohuslava Glasová.
3: Rekonstrukce školy probíhala především proto, že jsme měli nízkou kapacitu vzdělávacího programu základní školy speciální. A pak jsme moc potřebovali pro ty naše děti mít prostor, kde se mohou stravovat, který by vyhovoval jejich potřebám. A víceméně tohle ta rekonstrukce splnila. Takže máme rozšířenou kapacitu vzdělávacího programu základní školy speciální, máme zřízenou novou školní jídelnu výdejnu a ještě jsme navýšili kapacitu školní družiny.
1: Škola je navíc nově bezbariérová. Soud zamítl žalobu tří čerpacích stanic kvůli vládním cenovým stropům. Vadilo jim, že museli několik dní prodávat naftu levněji, než za kolik ji nakoupili. Podle soudu ale byl cenový výměr odůvodněný a regulace nezasáhla do práva podnikat. Americký prezident chce přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův. Je prý pod plnou kontrolou Spojených států. Plavba tímto místem je ale kvůli riziku iránských útoků dál výrazně utlumená, což zvedá ceny paliv.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna si s Baníkem zahrají 23. září. Týmy proti sobě nastoupí ve třetím kole domácího poháru. Na hřišti se potkají po dlouhých 16 letech. V roce 2010 proti sobě hráli ještě v první lize. Stadion Františka Kloze tentokrát očekává rekordní návštěvu.
2: Relax Radio.
1: Dnes oproti včerejšku postupně víc mraků, oblačno až zataženo. Teploty mezi 22 až 25 stupni. Zítra oblačno až polojasno a 26 až 29. V sobotu 20 až 23 stupňů Celsia. V neděli se opět oteplí.
4: Ještě na konci zpráv, dopravní informace před zprávami. Jsme měli info mezi Kožlany a obcí, vlastně u Kožlan se stala dopravní nehoda na silnici 201 mezi Hodyní a Královicemi. No a stala se tam druhá dopravní nehoda, takže na téhleté silnici 201 buď projedete špatně nebo vůbec, protože jsou tam všechny složky integrovaného záchranného systému, jsou o kousek dál od sebe dvě dopravní nehody mezi Královicemi a Hodyní. A my půjdeme na vodu s Krištofem Richardem Krajčem, tak pojďte s námi hledat břeh.
2: Relax Radio. Dan Adam. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 10 minut po 8 hodině se pojďme podívat na pražskou dopravu. V Praze je hned několik dopravních nehod. V ulici Hlavní v Michli se stala dopravní nehoda, srazila se dvě osobní auta. V ulici Bělehradská taktéž dvě osobní auta. Před 8 hodinou motorka srazila chodce v ulici Belgická a na pražském okruhu počítejte se zdržením. Před 8 hodinou se srazilo nákladní auto s osobním před sjezdem na Barrandov. Před sjezdem k Barrandovu je na pražském okruhu dopravní nehoda.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

Je důležité najít břeh, pokud se koupete někde v moři. Často navštěvované místo je i v Itálii Ravenna Rimini. No a dnes tam mají jedno výročí, a to konkrétně v San Marinu. V tento den 3. září v roce 301 kameník Marinus nahoře Monte Titano, nedaleko Rimini, začal stavět kostelík, který se stal základem budoucí nezávislé republiky uvnitř Itálie, San Marina, nejmenší a nejstarší republiky na světě. Představte si tu situaci, jdete s majzlíkem, s kladívkem, začnete tam tesat a za pár let je z toho San Marino. Co všechno se přihodilo v minulosti, napoví kalendárium po písničce.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 3. září. Tento den roku 1596 se narodil italský houslař Niccolò Amati. O necelých 200 let později, roku 1875, potom automobilový konstruktér Ferdinand Porsche. Ten zemřel v lednu 1951. O 9 let dříve se narodil zpěvák a kytarista Al Jardine z formace Beach Boys. Tento den roku 1939 se členem britské vlády stal Winston Churchill. O 9 let později tento den zemřel ve věku 64 let bývalý československý prezident Edvard Beneš. Roku 1955 se v Londýně narodil kytarista Sex Pistols Steve Jones. 3. září 1935 překonal poprvé automobil rychlost 300 mil za hodinu. Roku 1973 se narodila zpěvačka Jennifer Page. Tento den roku 2004 skončilo po třech dnech, bohužel tragicky, čečenskými teroristy režírované drama ve škole v Beslanu. Životem zaplatilo více než 300 lidí, převážně dětí. Roku 1983 se na vrchol americké hitparády dostali Eurythmics s nahrávkou Sweet Dreams. Roku 1965 se narodil americký herec Charlie Sheen. Frank Sinatra ten

0: Tady. Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: makrobiotickou stravou, takže té bychom se asi naší dopolední soutěží nezavděčili. Každopádně Česká republika masíčko má ráda. Průměrný člověk v České republice sní za rok 85,5 kg masa. Z toho vepřového 43 kg, drůbežího 31 a hovězího 10 kg. Celosvětově se roční spotřeba pohybuje níž, v průměru kolem 43 kg na osobu, ale my zkrátka máme rádi masíčko.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou schutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
4: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dvě dopravní upozornění máme z Prahy ulice k Barandovu u čerpací stanice a u bývalého autobazaru. Je dopravní nehoda dvou osobních aut, ale dlouhá kolona se tvoří na Pražském okruhu u sjezdu k Barandovu, nebo respektive u nájezdu od ulice k Barandovu na Pražský okruh se srazilo osobní auto s nákladním a za touhletou nehodou, která je ve směru k letišti, je dlouhá kolona, počítejte se zdržením.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivé

0: Do kina s Relaxem.
1: Čtvrtek přináší novinky, premiéry v českých kinech, na co dnes můžete zajít. Například na očekávaný sci-fi velkofilm, a to je Odyssea. Vidět můžete romantický horor pro diváky od 15 let, Posedlost, nebo Spasitele, což je akční sci-fi snímek natočený podle knižního bestselleru. Premiéru má Dovolená v českém ráji, nová česká komedie, kombinovaná s prvky tragikomedie a taky Bardotky, české filmové drama.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 9:00.
1: Kralupy řeší kvalitu ovzduší a po víkendu opět až 30 stupňů. Hezký čtvrtek přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kralupy společně s okolními obcemi bojují za lepší ovzduší. Představitelé města proto se zástupci Nelahoze vsi Veltru spostřiží na Odoleny vody, Chvatirub, Zlončic, Kozomína a Úžic. Společně jednali s Orlem Unipetrol o modernizaci technologií pro snížení zápachu. Další jednání s okolními průmyslovými podniky budou následovat. V lokalitě Bouchalka u Buštěhradu je nový depozitář Galerie hlavního města Prahy, ředitelka Magdalena Juříková.
3: Ten nový depozitář bude sloužit sochám z veřejného prostoru, které postupně nahrazujeme, zejména ty barokní, nahrazujeme kopiemi. To bude ta jedna část a v té patrové části budou uložené naše sbírky, které čítají 16 000 uměleckých děl.
1: Galerie tak už díla nemusí uchovávat v kostele v Pražských Bohnicích ani v protiatomovém krytu v Hostivaři. Mladí lidé do 24 let mají o komunální volby zájem. Určitě se jich zúčastní 47% z nich. Dalších 34% navíc o účasti velmi vážně uvažuje. Nová vedení měst a obcí si zvolíme 9. a 10. října. Léto nekončí. Zítra 26 až 29 stupňů. V sobotu jen krátké ochlazení na 20 až 23. Potom ale znovu oteplování. Od nového pracovního týdne proto opět čekáme maxima až u tropické třicítky. Škoda Octavia šla do prodeje před 30 lety. První zákazníci si ji mohli objednat 3. září 1996. Domácí automobilka do té doby nabízela jen jediný model, Felici. Octavka přinesla potřebné oživení. Verze kombi ale přišla až o 2 roky později, v 98.
2: Sport.
1: Fotbalisté brněnské Zbrojovky jsou v tabulce druzí. Nováček první ligy je tak překvapením soutěže. Pomohla i včerejší výhra 1-0 nad Hradcem Králové. Na první Slávy, navíc Moravané, ztrácejí jen bod.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo a 22 až 25 stupňů, zítra oblačno až polojasno a 26 až 29. Jak už zaznělo, v sobotu 20 až 23, v neděli 22 až 25, od pondělí pak opět až 30 stupňů Celsia.
5: Střídání u mikrofonu s Alešem a s Pokáčem, který má novou písničku Ignor.

0: Podle mě tohle byla jedna z nejlepších novinek v té minulé relaxádě, to znamená v té, co proběhla včera od 18 hodin, a vy jste se dozvěděli vlastně nové pořadí pro tento týden. Jaké bude příští? A jestli se Pokáč a Ignor dostane z novinek do té základní desítky, to už tak trošičku závisí na vás. www.radio-relax.cz, tam můžete rozhodnout a posunout do svými hlasy, aby jsme ho hráli příští středu, protože je to fakt dobrý.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax.

0: Minuta po čtvrt na deset, posloucháte dopolední a čtvrteční Radio Relax, je 3. září a dnes a ještě zítra budeme hrát dopoledne o poukázku do řeznictví Kačice v hodnotě 777 korun. Vzhledem k tomu, že o víkendu nemá být úplně nejhorší počasí, tak si myslím, že byste to eventuálně mohli i o víkendu rovnou využít na nějakou tu grilovačku. Otázka nebo víceméně to, na co budete odpovídat dneska, je velmi, velmi jednoduchý, protože na maso už jsme se ptali, tak bych se s dovolením zeptal, jakou máte nejoblíbenější uzeninu. Tam salámy, párky, sekany a tak dále a tak dále. To už nechám na vás. Pište mi na 606 736 736 a uvidíme, kdo bude originální, vtipnej a třeba pošle i to, co nejvíc chutná. Je to jenom a jenom na vás. 606 736 736. Jakáže uzenina vám chutná ze všeho nejvíc.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou schutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
4: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity?

0: Kupka platí pouze do konce září.
1: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
0: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je to pár dní nazpátek, co jsem se v noci vracel po D1 směrem ku Praze a úplně jsem žasnul, jak hustý je tam provoz a říkal jsem si teda na to, že už je pokročilejší hodina. Trošku mě to překvapilo. Včera, nebo vlastně dneska, když se to tak veme, nad ránem mezi 3. a 4. jsem se pohyboval po D7. Neříkám, že to bylo úplně to samý, ale těch aut tam bylo taky spoustu. Dneska se taky podíváme hned na Pražský okruh, protože tam se dělají první problémy dopravní, konkrétně mezi 14. a 17. kilometrem ve směru na tedy na D7 se tvoří taková ta nárazová kolona, jak já říkám, to znamená dojedete, popojedete, zase stojíte a zase dojedete a zase popojedete a podobně. Takže počítejte s tím, to samé v podstatě hned i na začátku, od 5. do 7. kilometru. Mrkneme se ještě na D8 ve směru na Prahu na 11. kilometr, stojí tam v odstavném pruhu dodávka po defektu pneumatiky, počítejte s tím, že tam ještě nějakou chvíli může stát a ono takový odstavený auto větších rozměru, třeba i ta dodávka, dokáže občas udělat trochu problém. No a na D8 ještě zůstaneme, protože tam dneska vlastně až do 15. hodiny se pohybuje mezi 18. kilometrem a dál pomalu jedoucí vozidlo údržby. Jede teda po zpevněné krajnici, ten je uzavřený, to je jasný, nebo ta je uzavřená, úklid odpadků, čištění vozovek a tak dále, prostě taková ta klasická letní údržba.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Dneska už máme venku relativně příjemné teploty a vypadá to, že už to dál nebude moc jiný, to znamená, že do těch extrémů nepůjdeme. Musím teda říct, že asi ani vy, ani já jsme se v těch vysokých teplotách necítili úplně ideálně a chtěli jsme třeba zmizet na severní pól nebo místo, kde je studenějc, to je jedno. Každopádně nedivím se tomu, protože teplo, a jakože letos bylo hodně velký, ovlivňuje v lidském těle spoustu věcí, třeba náladu, může to být podráždění, únava, pocit nepohody, s tím souvisí agresivita, špatně se nám spí, blbě se soustředujeme, i ten pracovní výkon klesá a co je nejhorší třeba pro mě, chuť k jídlu jde taky do háje. V podstatě omluvenka za to, že to v těch uplynulých pár měsících nebylo úplně komfortní a ideální, je možná pro někoho překvapivá i potvrzená statistická informace, která proběhla médií asi před dvěma dnama, že jsme letos zažili, a to mě docela překvapilo, druhé nejteplejší léto za 65 let a dokonce i citelné zvýšení teploty. A to i přesto, že pozor, a to jsem si zjišťoval, že meteorologové byli před létem ne tak optimističní, co se týče slunce a letních pařáků. Inu, jak my v Čechách říkáme, i mistr tesař se utne a upřímně dělat meteorologa není vůbec jednoduchý. V Japonsku dokonce šli, a to jsem se taky jako hledal, za sérii špatných předpovědí za katr, to znamená jako sedět. Na druhou stranu jsme si mohli vyzkoušet v některých místech, jaké to je být na dně, a teď nemyslím jenom na Orlíku.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Relax Radio. Chicken. Feed lettuce ski. Alright. What up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc

listen, my jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten nůz.

0: Kluci.
1: Pomalinko, ale jistě se blížíme k celé, to znamená, že po celé znovu připomeneme naši soutěžní otázku, jenom doplňuji, že dneska soutěžíme opět a vlastně de facto ještě dneska a zítra o poukázku do řeznictví Kačice, která by se vám na víkend, vzhledem k tomu počasí, mohla docela hodit. Grilovačka není úplně od věci. Sešlo se mi tady jako neskutečný množství, ne že správných odpovědí, protože tohle nebyla žádná vědomostní otázka, jo, ale jako uzenin, který jsem snad ani v životě neslyšel, třeba fit slanina a tak, jo. Nechte si to po celé, mrhneme se na to.
2: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Máme přesně 10 hodin a 1 minutu k tomu.
1: V Kladně proběhne seminář o ochraně dětí na internetu a v Orlíku nikdy nebylo tak málo vody. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Jak ochránit dítě na internetu? Téma dalšího semináře, který v Kladně proběhne 24. září. Zájemci mohou přijít do fakulty ČVUT na Sýtné. Dozvědí se tu, jak nastavit rodičovskou kontrolu na mobilech a počítačích, nebo jak předcházet kyberšikaně a včas rozpoznat její příznaky. Registrovat se dá na webu města. Sport ve Slaném bude mít síň slávy. Vznikne v nové sportovní hale. Jeden z organizátorů, Michal Kozelka.
3: Nápad vznikl poměrně spontánně. My jsme chtěli chodbu nějakým způsobem dětem zpříjemnit, vyzdobit. Autorem té myšlenky je vlastně kolega Hláďa Peška, který vymyslel, že bychom mohli udělat takovou vlastně naší síň slávy a vyzdobit tu chodbu obrazy známých tváří, známých sportovců z našeho regionu a především ze Slaného.
1: Do slánské sportovní síně slávy bude jako první uveden hokejový reprezentant Marek Alšel, který letos odehrál i první zápasy v NHL a ve Slaném začínal. Pražský okruh mezi Řeporyjemi a Barrandovem bude mít 6 pruhů. Ředitelství silnic a dálnic bourá původní mosty. Širší dálnice by se potně nevešla. Nahrazují je nové. 6 pruh se tu začne stavět za rok. Hladina Orlíku je na historicky nejnižší hodnotě. Kvůli suchu klesla o 15 metrů. Z Vltavy tak po desítkách let opět vystoupilo Moravcovo peklo. Nebezpečný úsek řeky se zrádnými víry a proudy nedaleko Zvíkova byl postrachem vorařů. Blízká jeskyně za druhé světové války navíc poskytla útočiště uprchlíkovi z nacistického vězení.
2: Sport.
1: Fotbalistky Sparty do ligy mistryň nepostoupily. V odvětě závěrečného třetího předkola podlehly Ženevě 0-3. Letenská děvčata tak čeká druhé kolo evropského poháru.
2: Relax Radio.
1: Příjemné letní dny pokračují dnes s oblačnou až zataženou oblohou a 22 až 25 stupni. Zítra oblačno až polojasno a 26 až 29. Podíváme se ještě na víkend. V sobotu časté střídání oblačnosti a 20 až 23. Neděle slunečná s 22 až 25 stupni Celsia.
0: No a my se podíváme hned do další hodiny. Už za chvíli přilítnou obrovští černí havrani a zazpomínáme na zítřejší nebo na zítřejší, na včerejší relaxádu. Nevím, jestli se vám to taky stává, ale občas ty dny nějak jako splývají. No ale tak není se co divit, už je čtvrtek, blížíme se k pátku. Tak hlavně vydržet a jdeme na to. Hezký dopoledne.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

0: Ne velký, ale přímo obrovský havrany jste mohli poslouchat právě teď na Relaxu 10 minut po desáté na takovou připomínku včerejší hitparády, tedy Relaxády Slow Dance. Mimochodem tuhletu kapelu založili v roce 2014 dva bratranci. Bratranci podotýkám. Později, až teprve, když vydali první album, který relativně sklidilo velký úspěch, tak se přidali ty ostatní, to znamená kámoši, spolužáci a tak dále a tak dále. Každopádně hned v dalším roce získali docela velkou nahrávací smlouvu a od té doby se jim hitparádách daří. Takže uvidíme, jak se jim bude dařit v Relaxádě. Zatím to jde a je na vás, jak to půjde dál. www.radio-relax.cz
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Hudební pozdrav ze Švédska, tedy Roxette, how do you do? To je ta zásadní otázka, když se s někým potkáte. Se změnil a mám tady pro vás nabídku z řeznictví Kačice, a to poukázku v hodnotě 777 korun, které můžete dneska vyhrát, a stačí k tomu strašně málo. Když napíšete na 606 736 736, nebude to nic těžkýho. Jaká je vaše nejoblíbenější uzenina? Už jsme tenhle týden probírali třeba maso. Jaký máte nejradši maso, co z něj nejradši děláte, jak ho připravujete a tak dále. Ale uzeniny, ty jsme ještě neprobírali. A věřím tomu, aspoň třeba to beru podle sebe, že každý máte nějakou tu svou oblíbenou. Přijdete do obchodu nebo do nějakých těch malých řeznictví, uzenářství, rozhlednete se a kolikrát oči neví, co vybrat. Takže já vám na to přispěju, myslím tím teďka finanční poukázkou, a výběr, ten už bude na vás, když napíšete.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou s chutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
1: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého. Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk, pak pivo s Jakubem Voráčkem,

0: Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.

0: relaxu.
1: Pojďme se podívat na dvě akce, nebo spíš takhle. Nechte se pozvat na akci Berounský drak od 4. do 6. září v Berouně v kempu na Hrázi. To už je taková tradice. Je připraven bohatý program pro celou rodinu, hudební vystoupení, venkovní hry a pozor, v sobotu se jedou tradiční závody dračích lodí. Vstup je zdarma a bude tam i kolega Dan Adam. Hornická historie Kladenska znovu ožije tuto sobotu v hornickém skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna. Pokud byste neměli co dělat odpoledne, tak od 14 do 18 hodin se zde uskuteční tradiční Den horníků, který připomene bohatou historii hornictví na Kladensku, nabídne odpoledne plné hudby, hornických tradic, techniky a zábavy pro návštěvníky všech věkových kategorií. A pozor, ještě si k tomu můžete užít i jízdu na dvou typech úzkoroschodných drah a nebo, to já bych si teda osobně vyzkoušel, šlapací drezíně.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Před chvilinkou jsme dostali dopravní SMS-ku, která se týká dálnice D8 ve směru na Prahu, že prý je tam velká stojící kolona, napsal nám Luky z Kralup a píše, nevím, co se stalo, projelo několik hasičských i sanitních záchranných jednotek, pokud možno, samozřejmě dobrá rada, nakonec obětě to, pokud to nějak tedy půjde a přeje nám šťastnou cestu, díky moc. Takže jsme ještě rychle špekulovali, co že to tam je. Zjistil jsem, že tam jsou, nebo že tam je dopravní nehoda dvou nákladních aut, to znamená, je to asi něco většího. Počítejte s tím, že pokud jedete po D8 do Prahy, takže vás to těsně před Prahou asi drobátko přibrzdí, teda drobátko víc. Hodně trpělivosti a kdyby něco, nezapomeňte, máme linku řidičů 606 736 736.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio. Yeah.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Zajímavá trojice, Rehab, Patrick Kelly a Shaggy, ten má hodně charakteristický hlas, ten je hodně slyšet. Rebellion, máme 10:45 a 2 minuty k tomu, máme 3. září a to je dost podstatná informace, protože 3. září v roce 1967, představte si to, se Švédové ráno probudili a museli začít jezdit po opačné straně silnice, protože do té doby se ve Švédsku jezdilo vlevo. V 5 hodin ráno přišel Befel, to znamená ten rozkaz a okamžik, kdy provoz přešel na pravou stranu. Upřímně jako info dobrý, spíš by mě zajímala ta praktická část, jak to vypadalo na těch silnicích jako v těch 5 hodin. Chápu, že v roce 67 tam asi nebyl ještě úplně maximální provoz, ale stejně představte si to, že jedete, hlídáte si hodinky a najednou padne 5, vy najednou musíte zabrzdit, přehodit se na druhou stranu, no jako muselo to být docela zajímavý. Ještě máme jeden zajímavý posun v čase, ale ten si zase necháme až po 11.

0: 1. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Začněte pomalu uvažovat, co si dáte dneska k obědu. Je tu 11.
1: Louny přišly na moderní způsob platby parkovného a obchodní inspekce hlídá i rovná pravidla pro používání toalet. S vámi je David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Parkování v Lounech se dá platit aplikací EasyPark. Oproti tradiční metodě mincemi nebo kartou u automatu nabízí možnost snadného prodloužení doby parkování přímo z mobilu. Aplikace EasyPark brzy začne fungovat i v Rakovníku. Berounská základní škola na Wagnerově náměstí bude zateplena. Práce začaly v zadní části, aby zůstal zachován vstup dětí do budovy. Ten projde zateplením mimo školní rok. Náklady dosáhnou desítek milionů korun. Musí se totiž zachovat historický ráz školy. Neratovecké veřejné finance jsou ve velmi dobré kondici.
3: Ukázal to výsledek nezávislé analýzy. Veřejnost se s konkrétními čísly bude moci seznámit na veřejné prezentaci. Ta proběhne 24. září v sále základní umělecké školy.
1: Říká mluvčí města Barbora Walterová. Té se zeptáme i na budoucnost zimního stadionu.
3: Náš současný zimní stadion brzy půjde k zemi. Nahradí jej zcela nová stavba. Město právě vybírá zhotovitele a Neratovice mezi tím budou mít mobilní ledovou plochu. Ta bude v provozu už od října.
1: Dámské toalety přístupné jen na kód z účtenky, pánské volně bez omezení. Podle České obchodní inspekce jde o diskriminaci. Při využití WC podle ní nemůže být zvýhodňováno jedno pohlaví vůči druhému. Čojka to uvedla během nedávných kontrol restaurací. Seat skončí, vedení automobilky Volkswagen prý plánuje výrobu těchto vozů do roku 2029 ukončit. Informoval o tom jeden z německých ekonomických týdeníků. Má jít o jedno z mnoha úsporných opatření krizí zmítaného koncernu.
2: Sport.
1: Začíná hokejová liga mistrů. Své soupeře dnes vyzve kompletní trojice českých účastníků. Plzeň, Liberec i Sparta. Tuto prestižní soutěž zatím žádný český klub nikdy nevyhrál.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo s 22 až 25 stupni. Zítra oblačno s postupným ubýváním mraků a 26 až 29. V neděli časté střídání oblačnosti a 21 až 24. Na neděli ale Český hydrometeorologický ústav upravil předpověď a místo 29 až 25 stupňů máme počítat jen s 19 až 22. Bude ale slunečno.
0: No teď pojďme dál do další hodinky. Za chvíli budeme tančit. To znamená, zahrajeme 100% mandraže, rozlouskneme dnešní soutěž a taky se podíváme do Velké Británie. Posun čase tam probíhal trošičku zvláštně.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

Pokud jste včera poslouchali hitparádu Relax Rádia, tak zpěvačku, která se říká Jenny, mimochodem má přezdívku Human Chanel. V podstatě s tím módním domem je dlouhodobě spojována a patří mezi jeho nejvýraznější ambasadorky. Umí korejsky, anglicky a japonsky a abych to dopověděl, tak už jste ji tam nenašli. Já jsem jí říkal, že to je taková uspávačka hadů, nemoc velmi výrazná muzika do hitparády. Každopádně držela se asi 3 týdny, 10., 9. místo, furt se tam tak nějak plácala. Včera už se tam neobjevila, takže bohužel, ale ve vysílání si samozřejmě můžeme poslechnout. Je to relativně pohodová muzika. Za chvilinku budeme rozdělovat, to znamená rozdávat ceny z dnešní soutěže, to znamená poukázku do řeznictví Kačice. No a pak už se podíváme do té Velké Británie. Tam se dějou věci, nebo spíš děli. Jo.

0: Avizujeme to celé dopoledne, ještě dnes a zítra je ve hře poukázka do řeznictví Kačice. S tím dnešním výhercem jsme se dokonce i pobavili o víkendu, protože má být relativně příjemný počasí, takže se to určitě může hodit. Nebudu to nějak napínat a zdravím Jardu. Jardo, ahoj.
1: Zdravím do éteru, zdravím všechny.
0: Díky moc. Hele, vyšlo to shodou náhod, to jsme teda v podstatě asi ani nečekali ani jeden, ani druhý. Kde vy že teďka aktuálně jste?
1: Aktuálně jsme v restauraci v Kačici, obecňák.
0: Jo, takže jsme ještě udělali tomu trošku obecňáku, super. Tak vyhráváš od nás poukázku, ne teda přímo od nás jako od rádia, ale od řeznictví Kačice. Ovšem, bude to chtít, aby si projevil své básnické střevo, protože dneska jsme hledali takový ty oblíbený uzeniny. Tak jak je to s tebou? Řekni to tak, jak jsi to tady napsal, jako, ať to tady máme, jakože, neboj se toho.
1: Já jsem to poskládal poměrně z hlavy a myslím, že to bylo něco v ruchu, když vidím krkovičku, tak mám vlhko na jazyčku.
0: Uherák a?
1: Křemešník a uherák. Slintán jak brnský salašník, to bylo tak, který jsme měli.
0: Jo, hele, takhle ti to řeknu. Aspoň za takovouhle minimální snahu si myslím, že si to dneska zasloužíš. Program na sobotu nebo vůbec na víkend?
1: Autokros pořídí nad Sázovou, včetně grilovačky.
0: Včetně grilovačky, já jsem se tě ptal, že jo, jestli jsi už ten grillmaster, a nebo na to někoho máš, jak se říká, máš na to lidi.
1: Mám výborného kamaráda, něco jsem odkoukal, ale on je nejlepší.
0: Jo, hele, a klidně se pochlup, jako co třeba ty umíš nejlíp, jako ugrilovat, co by ti tak jako šlo?
1: Teď jsme se poslední dobou naučili tomahawk, klasický vepřovou kotletu z kostí, na prudko, pak jenom dopéct někde bokem, aby zůstala šťávička, nechat odpočinout a vřezu, aby to bylo pěkně měkoučký.
0: Kdyby si viděl teď do studia, tak by si viděl, jak tady slintám jak Bernardín. Každopádně, hele, ať si to v sobotu užijete, celou tu výhru, a myslete na to a třeba mi pošlete i fotku, jo?
1: Jasnečka, dobrý, tak děkuju moc, ještě jednou.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Díky moc, hezky, jdem všem, ahoj. Relax Radio.
2: Dopolední soutěž. Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou schutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
4: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
5: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 11:30, pojďme se podívat na dálnice, už jsme vás na to jednou upozorňovali, na D8 zhruba 2 km ve směru na Prahu, znamená těsně před se stala dopravní nehoda, místo je uzavřeno, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, mělo by to být ještě nějakou chvilinku uzavřený, špatně průjezdný, nicméně je tam policie a složky IZS a měli by vás nějakým způsobem navigovat kudy a kam. Pro zajímavost, jsou to dva nákladňáky, takže to asi nebude na 10 minut, jezděte opatrně, kdyby něco, máme linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Téměř fenomenální, famózní, tedy svým, někdo z toho mohl vidět letos i v Čechách, byl tady na festiáku. Každopádně chystá se do Prahy už příští rok. Podle mě Outučko bude vyprodaný během mužiku a určitě tam zazní i tahle ta skladba Mr. Know It All. Teď se mrkneme ale trošku někam jinam za jinou muzikou. Já vás totiž pozvu na víkend do kavárny hotelu Kladno a tam se hrajou 80, 90 a nebo česká a slovenská muzika. Tak už to zase fakčí, tak nezapomeňte dorazit.
1: Osmdesátá.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

čtvrtek 3. září. Je docela důležitý, aby jsme na začátek řekli datum. Tohle jsou Offenbach Miles Away, ale to už tak úplně důležitý není. Důležitá je ta informace, kterou jsem vám slibovala, která mi nádherně vyšla skoro na konec hodiny, že dneska vlastně slavíme největší nebo výročí největšího posunu v historii. V roce 1752, to se vracíme teda hodně dozadu, ale jako je to zajímavý, se v Británii po 2. září prostě nepokračovalo 3. září. To znamená, jako že zítra by nebylo 4., jo? Následovalo rovnou 14. září. Kvůli přechodu na gregoriánský kalendář bylo totiž vynecháno 11 kalendářních dat. Lidi teda šli večer spát 2. a ráno se podle kalendáře probudili už 14. Jako, to je stejný jako to řízení, jako je to takový hodně netypický, ale mohlo to být v té době hodně zajímavý. Neptám se, jestli byste to chtěli zažít nebo ne a v jakém čase, to taky ne. Každopádně jako zpráva, jako informace, to není pro všechny úplně známá.

0: právě teď je tu 12. hodina. Pokud zasedáte k obědu, tak dobrou chuť.
1: Kralupy staví další kruhový objezd a kontroly středočeských letních táborů dopadly dobře. Hezké poledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Stavba nového kruhového objezdu v Kralupech potrvá do ledna, vzniká na Lidovém náměstí. První etapa s úplnou uzavírkou současné křižovatky potrvá do 20. září. Navážou další etapy, které ale ještě nemají konkrétní termíny. Na relaxu o nich včas budeme informovat. V Rakovníku je o víkendu posvícení. Bohatý program nabídne řada lokalit po městě. Centrum dění ale tradičně bude na Husově náměstí. Od zítřka je tu proto potřeba počítat s omezeným parkováním. Středočeských letních táborů se letos zúčastnilo 23,5 tisíce dětí. O něco méně než loni. Kontroly hygieniků odhalily 38 závad, jejich mluvčí Dana Šalamunová.
3: Závady spočívaly nejvíce v oblasti stravování dětí, zásobování akci pitnou vodou nebo v požadavcích na zdravotní dokumentaci. Naopak v rámci zajištění požadavku na ubytování dětí a na osobní hygienu nebyly letos zjištěny závady žádné. Za zjištěná pochybení bylo dosud uloženo 6 sankcí, celkové výši 9 000 korun.
1: Epidemie se naštěstí neobjevila.
3: Z epidemiologického hlediska byla letošní sezóna velice klidná. Nebyla hlášena žádná epidemie ani hromadný výskyt zažívacích obtíží. Lokálně jsme zaznamenali pouze vyšší výskyt klíšťat a ke konci sezóny také místy zvýšený výskyt vos.
1: Dopravu v centru Prahy v sobotu večer omezí běžecký závod. Startuje se v 18 hodin od obecního domu. Auta ani MHD neprojedou řadou okolních ulic, včetně Těšnovského tunelu a Čechova mostu. Poslední běžec by měl být v cíli v 10 večer.
2: Sport.
1: Do Prahy se sjeli nejlepší šipkaři světa. V Letňanech zítra začíná prestižní turnaj Czech Darts Open. Vítěz si v neděli přijde na 1 000 000 korun.
2: Relax Radio.
1: Do večera oblačno až zataženo s 22 až 25 stupni. Zítra zpočátku hodně mraků s postupným, ale ubýváním. Oteplí se na 26 až 29 stupňů Celsia. V sobotu proměnlivá oblačnost a 21 až 24, neděle pak slunečná s 19 až 22 stupni Celsia.
0: Do kavárny hotelu Kladno už jsem vás zazval několikrát za dnešní dopoledne, teď vás pozvu i muzikou. Ale totiž klasická 90 od Spani. Zahrajeme určitě v téhleté hodince, tak poslouchejte Relax.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

0: Když se řekne Berounský drak, vzpomenete si na něco? Já celkem jo, na pravidelnou akci, která se koná vždy začátkem září. Letos to vyšlo na 4. až 6. září v Berouně v kempu na Hrázi. Připraven je bohatý program pro celou rodinu, hudební vystoupení, venkovní hry, v sobotu samozřejmě tradiční závody dračích lodí. Vstup je zdarma a bude tam i kolega Dan Adam. A další pozvánka, hornická historie Kladenska, věc, která zajímá asi spoustu lidí, tak ta znovu ožije tuhletu sobotu v hornickém skazenu Majraju ve Vinařicích u Kladna. Od 14 do 18 hodin se zde uskuteční tradiční den horníků, který připomene bohatou historii hornictví na Kladensku a nabídne odpoledne plné hudby, hornických tradic, techniky a zábavy pro návštěvníky všech věkových kategorií. Užít si můžete 100% jízdu na dvou typech úzkorozchodných drah anebo na šlapací drezíně.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 3. září. Tento den roku 1596 se narodil italský houslař Niccolò Amati. O necelých 200 let později, roku 1875, potom automobilový konstruktér Ferdinand Porsche. Ten zemřel v lednu 1951. O 9 let dříve se narodil zpěvák a kytarista Al Jardine z formace Beach Boys. Tento den roku 1939 se členem britské vlády stal Winston Churchill. O 9 let později tento den zemřel ve věku 64 let bývalý československý prezident Edvard Beneš. Roku 1955 se v Londýně narodil kytarista Sex Pistols Steve Jones. 3. září 1935 překonal poprvé automobil rychlost 300 mil za hodinu. Roku 1973 se narodila zpěvačka Jennifer Page. Tento den roku 2004 skončilo po třech dnech, bohužel tragicky, čečenskými teroristy režírované drama ve škole v Beslanu. Životem zaplatilo více než 300 lidí, převážně dětí. Roku 1983 se na vrchol americké hitparády dostali Eurythmics s nahrávkou Sweet Dreams. Roku 1965 se narodil americký herec Charlie Sheen. Frank Sinatra tento den roku 1942 odstartoval svoji solovou dráhu. New York, New York. Relax. Relax Radio. Relax Radio. We will find-

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Relax Radio. Relax.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: life. Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivé

0: CZ.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.
3: 13 hodin, 1,5 minuty k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy.
4: Perun nabízí odměnu za ohlášení vandalismu a zítra čekáme až 29 stupňů. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
4: Za ohlášení vandalismu nebo jiného poškozování majetku vyplatí Beroun 15 000 korun. Policii je nutné kontaktovat i hned. Poskytnuté informace zároveň prokazatelně musí vést k obvinění nebo potrestání pachatele. Jeden takový případ se stal nedávno. Díky pohotové reakci jedné z berounských obyvatelek se podařilo dopadnout sprejerku přímo při činu. Odměna oznamovatelku neminula. Kroupská základní škola Jodlova má opravené přízemí. Ředitelka Bohuslava Glaslová.
5: Rekonstrukce školy probíhala především proto, že jsme měli nízkou kapacitu vzdělávacího programu základní školy speciální. A pak jsme moc potřebovali pro ty naše děti mít prostor, kde se mohou stravovat, který by vyhovoval jejich potřebám. A víceméně tohle ta rekonstrukce splnila. Takže máme rozšířenou kapacitu vzdělávacího programu základní školy speciální, máme zřízenou novou školní jídelnu výdejnu. Ještě jsme navýšili kapacitu školní družiny.
4: Škola je navíc nově bezbariérová. Vláda u ústavního soudu opět neuspěla. Požadovala vyloučení soudce Pavla Šámala v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Podle pléna ústavního soudu ale nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v daném řízení. Pražské děti hledají v psychické tísni pomoc u umělé inteligence. Každé čtvrté se na ní obrací dříve než na člověka. Více než polovina žáků totiž nemá ve škole dospělého, kterému by se mohla se svým problémem svěřit. Do popředí se navíc dostávají i nové návykové látky, jako třeba kratom. Zatímco loni s ním mělo zkušenost 8% žáků, letos už téměř dvojnásobek.
2: Sport.
4: Zbrojovka Brno je v tabulce druhá. Nováček první fotbalové ligy je překvapením letošní ročníku soutěže. Pomohla i včerejší výhra nad Hradcem 1-0. Na první Slávy navíc Moravané ztrácejí jen bod. Oba tyto týmy se střetnou už v sobotu.
2: Relax Radio.
4: Časí. Čtvrtek dál ve středních Čechách okolí s oblačnou až zataženou oblohou a 22 až 25 stupni. V noci 18 až 14. Zítra, tedy v pátek, počítejme z počátku s velkou oblačností, která se během odpoledne změní na polojasno. Naměříme 26 až 29 stupňů Celsia. Na víkend se mírně ochladí, v pondělí se ale zase opět oteplí.
3: Jak na houpačce. Na, o víkendu se ochladí, pak se zase oteplí a pak zase se ochladí.
4: Aprílové počasí možná trošku má to v září.
3: Ale to patří k tomuhle určitě období. Dua Lipa. Další odpolední muzika už je v playlistu Rádia Relax a taky přidáme anketu Relax ulicí za chvilku.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
6: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za chvilku anketa Relax ulicích, ale teď pojďme ještě na silnice. Máme tady rychlou dopravní SMSku. V Kralupech na mostě někomu přestalo jet auto, takže se tam tvoří dlouhá fronta.
2: No a my u té dopravy vlastně zůstaneme. Sice ne u té, že by někomu přestalo jet auto, ale přesedneme na vlak, případně na autobus, na tramvaj, prostě pražská integrovaná doprava. Určitě na denním pořádku u řady relaxáků, no a někteří z vás si kupují i jízdenky. Nemají prostě lítačku na rok, na čtvrt roku a občas si prostě koupí jízdenku. A určitě víte, že jízdenky v aplikaci jsou levnější než ty, které si koupíte normálně u klasického automatu. Tak právě to dneska budeme probírat, jestli vám tady ta nerovnováha, vadí, nevadí, co mi na to prostě říkáte. Tak začneme u Honzy. Honzo, kdy ty jsi vůbec naposledy jel nějakým takovýmhle veřejným dopravním prostředkem?
3: Tak bylo to na jaře, jel jsem tramvají a kupoval jsem si jízdenku přes vlastně SMSku.
2: A SMS-ka, tak to je úplně nejdražší.
3: No je, no ale já stál zrovna na zastávce, kde nebyl jakoby automat, že bych si jako koupil tu jízdenku a aplikaci, teď když na to narazím, mně se to nechce stahovat. Proč bych si měl kvůli jedné jízdě stahovat nějakou aplikaci do telefonu? Nehledě na to, že na jaře jsem ještě měl plnou paměť telefonu, jo, takže ani bych tu aplikaci asi podle mě nestáhl, takže bych možná ani nikam nejel.
2: Dobře, dobře, dobře, a tak nám ještě zhrň teda, pokud by si vysloveně byl v té situaci, že bys tam měl automat. A tam by byla dražší jízdenka než v té aplikaci. Vadí ti to nebo ti to nevadí?
3: Tak asi by mi to vadilo, ano. Protože ty od něho často říkáš, že se na korunu skoupí, takže asi jo, jako teďkon díky této informaci mi to vadí. A za mě je to taková diskriminace.
2: Jak, kdo neví, můžeme dát i konkrétní čísla. Papírová jízdenka za 39 je v aplikaci za 36, tak to máte 3 korunky takhle na jednom jediném lístku. Za mě taky špatně, taky bych to nechal úplně stejně, hezky na rovinu, jako proč to nějak jako takhle jako rozdělovat. Já vím, že vlastně se argumentuje tím, že tisk toho lístku něco stojí, no jasně, ale za mě bych to takhle opravdu nechal, ať si každý vybere. Takové byly naše názory, jsme zvědaví na ty vaše. Tak ještě jednou, papírové jízdenky v PIDu, v pražské integrované dopravě, jsou dražší než ty koupené v aplikaci. Je to podle vás správné?
0: Relax v ulici.
4: Já si myslím, že ano, protože aplikace je jednodušší. Ten papír se musí vyrobit, vytisknout. Je to v pořádku.
5: Není to správné, ale měli by to zlevnit všude, ale není to správné, není to správné.
6: Není to správné, měli by to zlevnit.
7: Pro třeba moji babičku, tak by to bylo horší, protože ona neovládá tak dobře mobil ani počítač, prostě žádnou elektroniku, takže podle mě to správné není.
8: Já nevím, když si stanu aplikace, jak to mají levnější, ale to všude ve světě bych řekla.
9: Určitě aplikace vítězí.
10: Podle mě to správné není, protože by to mělo být sjednocená ta cena. Je to nevýhoda pro ty, kteří neovládají elektroniku a kteří si nejsou schopní koupit online tu jízdenku. Ale je pravda, že alespoň takto se dá vydělat například na cizincích, kteří neví, že se jízdenka dá koupit online.
11: Já nevím, já nejezdím integrovanou dopravu, takže nemůžu posoudit.
12: No ne, oni chtějí to přesměrovat všecko na lidi, aby si to všechno dělali sami. Což znamená, že vlastně zruší i ty automaty. Jako nic jiného v tom nevidím.
13: Je to nespravedlivý, stejně tak jako když jsou dvoje ceny pro lidi a pro cizince.
14: No za mě to teda rozhodně správné není, protože když se vezmete chudák nějaká babička, která si zrovna nepořídila aplikaci do svého tlačítkového telefonu a je nucena koupit si dražší jízdenku. Ale zase samozřejmě pro některé cestující je to výhoda, že nemusí platit tolik, ale za mě to úplně správné není.
2: No, tak jsme zvědaví, protože odpoledne u Jarky Polákové si dáme zase další várku odpovědí, jo, to je po 17. hodině a 10. minutě se vysílá druhá část teda té ankety. No, já si myslím, že to zase klasicky dopadlo tak půl na půl.
3: Co? Ano, a překvapilo mě, že ty mladší hlasy, které tam zazněly,
2: ano.
3: Jo, tak vlastně jsou jako proti té aplikaci, jo, že jim to vadí.
2: Ano.
3: A přitom ty starší hlasy, jim to nevadí.
2: Jo, to je obráceně. Právě. Hezké, že právě ty mladší ročníky mysleli i na ty babičky a dědečky, kterým třeba fakt jako opravdu ty telefony nevadí. Voní. Tak to je dobrý, to je dobrý. Jinak já ještě doplním teda, že na jízdenky pražské integrované dopravy už se dá dojet i do Jihočeského kraje. Opravdu se to rozšiřuje, tady ten systém. Já si třeba, až to bude do Brna, přátelé, jo, dovedete si představit, že na jízdenku koupenou v Praze, tady na mé v automatu někdy dojedeme do Brna, no nevím, jestli nás až tam pustí. Každopádně opravdu systém se rozšiřuje, to je ta jednotná jízdenka, platí opravdu na čím dál, tím větším území, tak jen tak dál.
0: David Latovský.
15: Relax.
0: Relax

myslím si, že už řada z vás asi plánuje, co dělat o víkendu. A jestli plánujete o víkendu vyrazit s přáteli za zábavou, tak to rozhodně udělejte. Společný čas strávený s přáteli má totiž obrovský přínos pro naši psychickou pohodu a taky zdraví. Když vyrazíte ven za zábavou, nejde jen o zahnání nudy, ale o restart pro celé tělo i mysl. Okamžitě dojde k odbourání stresu. Smích a uvolněná konverzace totiž snižují hladinu stresového hormonu kortizolu a naopak vyplavují endorfíny, které zlepšují náladu. No a kam s nimi tedy vyrazit? Co takhle k nám? Do klubu Rádia Relax.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrod z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady hlášenou dopravní nehodu, a to přímo v Kladně, ulice Americká, nehoda dvou osobních vozidel, nehoda je v blízkosti autobusové zastávky, tak s tím Kladeňáci počítejte a jezděte opatrně.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Tohle byl takový hudební seznam požadavků na budoucího manžela. Meghan Trainor v písni říká budoucímu partnerovi, co od něj očekává. Květiny, galantnost, taky hezká slova. Je to takový hudební návod, co asi ženy pánové chtějí. Song vznikl jako reakce na její vlastní zkušenosti s kluky, a to ze střední školy. Nejlepší je část písničce, kde v písničce zpívá, že pohádce se má muž omluvit, i když měla pravdu ona. A vlastně i když ji neměla. Já myslím, že ti pánové, co mají dlouhodobý vztah, tohle asi znát budeme.
1: Relax. Největší hity 90. let.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: Jedna minuta a půl, jeden a půl minuty a máme tady 14. hodinu, máme tady i Davida, tak Davide, jdeme na zprávy.
1: Ekologické palivo ve vlacích se osvědčilo a aplikace EZ Karta nabízí další funkce. Více ve zprávách, dobré odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Vlaky mezi Berounem a Rakovníkem a z Berouna do Rudné jezdí na 100% ekologické palivo. Je vyrobené na bázi upraveného rostlinného oleje. Předchozí testování se osvědčilo, emise těchto vlaků tak oproti naftě klesly o 95%. Neratovické veřejné finance jsou ve velmi dobré kondici.
3: Ukázal to výsledek nezávislé analýzy. Veřejnost se s konkrétními čísly bude moci seznámit na veřejné prezentaci. Ta proběhne 24. září v sále základní umělecké školy.
1: Říká mluvčí města Barbora Walterová. Té se zeptáme i na budoucnost současného zimního stadionu.
3: Náš současný zimní stadion brzy půjde k zemi. Nahradí jej zcela nová stavba. Město právě vybírá zhotovitele a Neratovice mezi tím budou mít mobilní ledovou plochu. Ta bude v provozu už od října.
1: Aplikaci EZ Karta si nově můžeme zobrazit, na jaká preventivní vyšetření máme nárok. Přibyly i informace o očkováních a výsledcích vyšetření. Novou verzi aplikace dnes představil ministr Vojtěch. V budoucnu v ní najdeme i e-žádanky. Chlapec kvůli sledování mobilu spadl do kolejiště metra. Lidé ho naštěstí včas dostali ven. Jeden z cestujících navíc máčkl ve stanici Muzeum i nouzové tlačítko na okraji nástupiště. Telefon v ruce zásadně snižuje pozornost a může stát i život. Pohonné hmoty dál zdražují. Nafta za poslední týden o 30 haléřů na průměrných 45,60 za liter. Benzín šel nahoru o 11 haléřů na průměrných 42,30. V příštích dnech se čeká další zdražování. U dieslu dokonce o víc než korunu.
2: Sport.
1: Do slánské sportovní síně Slávy bude jako první uveden současný hokejový reprezentant Marek Alšer, který letos odehrál první zápasy v NHL a ve Slaném začínal.
4: Ve Slaném tam mě naučili milovat ten sport, tak nějak ukázat mi hlavně ten sport a od prvních začátku vlastně, když jsem šel na ten let a na zimáku ve Slaném, tak si pamatuju už příjemný pocit.
1: Slánská sportovní síň Slávy vzniká ve sportovní hale.
2: Relax Radio.
5: Počasí. Časí.
1: Do večera už bez zásadnější změny, dál oblačno až zataženo z 22 až 25 stupni. V noci stále teplo 18 až 14. Zítřek bude opět lákat k vodě oblačno s postupným ubýváním mraku a 26 až 29 stupňů Celsia. V sobotu se opět zatáhne a ochladí na 21 až 24. Neděle přinese slunce a 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Ten chlapec, jak sledoval ten mobil a spadl do kolejiště metra, viděl jsem video, ta souprava vlastně přijela za několik málo okamžiků, ale pro něj vlastně skočil přítomný muž, byl to nějaký cizinec, ale za mě je to neskutečný hrdina. Vem si, že tam stojíš na tom nástupišti a teď najednou přijíždí ten vlak, teď tam někdo spadne, jestli vůbec sobě člověk najde tu odvahu tam skočit do toho kolejiště.
6: Ano, já jsem se vždycky bál teda, že mě tam někdo strčí taky do toho kolejiště, jo, třeba ať už úmyslně nebo neumyslně, to nevím.
0: Takže vždycky stojíš hodně někde vzadu,
6: no, právě. Ale v každém případě každá stanice má opravdu to nouzové tlačítko, které tu přijíždějící soupravu zastaví.
0: Slza. Tak to je zase hudební playlist Rádia Relax. My vám přejeme hezké čtvrteční odpoledne a díky za všechny ty hrdiny kolem nás.

14 hodin 7 minut k tomu. Zažíváte někdy ráno stres? Já myslím, že většina z nás ráno většinou nestíháme, něco nemůžeme třeba najít, dítě nemůže najít nějaké věci, nemůže najít botu a začíná opravdový chaos. Jenže ranní stres nemusí skončit tím, že se za vámi prostě zaklapnou dveře domova. Věci sledovali několik stovek dospělých lidí po dobu 2 týdnů a zjišťovali mimo jiné, jak velký stres očekávají už ráno. A ukázalo se, že lidé, kteří ráno očekávali vlastně stresovější den, měli později během dne horší výsledky v testech pracovní paměti. Takže někdy vás možná ráno nerozhodí samotná kolona, práce nebo schůzka. Rozhodí vás už myšlenka, dneska to bude zase peklo, dneska to bude hrozný. Takže malá rada, pokud máte ráno nějaký chaos doma, zkuste si aspoň neříkat, že vlastně celý den bude pak stát za nic, protože mozek si to vezme zkrátka za své. Co vám každé ráno spolehlivě rozhodí váš plán? Zkuste nám napsat 606 736 736 a my naopátku posíláme muziku. You always liked an after party, so I guess I should have known. So we hate the paparazzi, now you're somewhere they can't go.

0: města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop.

0: jste s relaxem, díky vám za to. Vyskočil na mě dneska relaxací článek, že prý každá třetí žena někdy lituje výběru svého partnera. To je strašně smutný. Tedy přesně v jednom výzkumu 33% žen přiznalo, že při výběru současného partnera museli slevit ze svých původních představ. Takže možná na začátku hledáte, milé ženy, vysokého, vtipného, romantického, úspěšného chlapa, který třeba sportuje, vaří a ještě po sobě vlastně všechno doma uklidí. A pak jednoho dne vlastně zjistíte, že máte doma úplně jiného muže. Ženy totiž ve většině případů ve výběru partnera sleví ze svých původních představ. No? Tak jestli je to, dámy, pravda tenhle článek, hlavně nám tedy neříkejte o kolik.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme zkontrolovat dálnice D5 na 10. kilometru ve směru na Plzeň, je tam předmět na vozovce, průjezd tedy se zvýšenou opatrností. A pozor si dejte i na Pražském okruhu, kde se na 4. kilometru ve směru na letiště, ve směru tedy na D7, střetly dva osobní vozy. A D8 na 18. kilometru ve směru Ústí nad Labem pro poruchu odstavené osobní vozidlo, takže i tam nohu z plynu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Radio. Relax Radio. Největší hity.

0: Na do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.

0: tohle byl důkaz, že v éteru Rádia Relax slyšíte i české písně. Krištof, co bude pak? Ranní chaos, ten bude určitě zase zítra. Dnešní téma ve Fresh Timeu. Do toho ranního chaosu patří samozřejmě i snídaně. Jen málo kdo snídá opravdu v klidu. Někdo snídá ve stoje, někdo snídá v autě a někdo zjistí až v práci, že vlastně celý den začal jenom obyčejnou kávou. Některé studie naznačují, že ale snídaně a to, jak a kde jí máme, ovlivní celý náš den. Takže zítra žádný, že si dáte rohlík po cestě do práce. Snídaně doma u stolu zajistí lepší vstřebávání živin, tělo je v klidu, správně pak tráví a poděkuje vám i psychika. Méně stresu, snídaně u stolu doma zajistí příjemný start dne, kdy můžete v klidu uspořádat své myšlenky a to, co budete během dne dělat. Jenže ono se to hezky říká takhle odpoledne a ráno to bude zase všechno úplně jinak. Své o tom ví naše posluchačka Lucka, která napsala: Honzo, víš, co dělám já? Každé ráno si říkám, že si večer všechno připravím. Každý večer si říkám, že ráno to nějak zvládnu. No, nezvládnu. Tak zdravíme Lucku, mám to podobně, já si vždycky říkám, co by mi tak mohlo ráno ušetřit čas, kdybych si večer připravil. A třeba někdy se mi stane, že prostě připravím snídani, ale pak když jdu do té kuchyně a začnu třeba vyndávat ten hrnek, že tam vložím ten čaj, tak najednou si říkám, a teď to ráno zvládnu. No, jak píše Lucka, nezvládnu. Máme tady další zprávu. Zdravím, ráno bez chaosu by nebylo už ráno, ale nejvíc mě vytočí kolony. To můžeš plánovat ráno, jak chceš, ale kolona všechno změní. Souhlasím, Lukáši.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: půl minuty a je tu 15. hodina, je tu i David Latovský, pojďme mu dát slovo.
1: Beroun promění nábřeží u řeky a opět se mluví o sudech v Orlíku. Více ve zprávách, dobré odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Beroun pokračuje v přípravách revitalizace nábřeží u Berounky. Pro úsek od Štulovny k Brodu se čeká na stavební povolení. Vydáno by mohlo být ještě letos. Počítá se s dětskými hřišti, plochou pro piknik, amfiteátrem i molem pro kanoisty. Vše bude postaveno tak, aby odolalo případné povodní a nebránilo průtoku. Munipolis, aplikace, prostřednictvím které města a obce po celé republice informují své obyvatele o důležitém dění. Odstávky vody, požáry nebo krizové situace. Služba je pro obyvatele zdarma. Potřeba je ale mít zapnuté notifikace. Jejich vypnutí je nejčastějším důvodem, proč se zpráva k příjemci vůbec nedostane. U Buštěhradu v lokalitě Bouchalka je nový depozitář Galerie hlavního města Prahy, ředitelka Magdalena Juříková.
3: Ten nový depozitář bude sloužit sochám z veřejného prostoru, které postupně nahrazujeme, zejména ty barokní, nahrazujeme kopiemi. To bude ta jedna část a v té patrové části budou uložené naše sbírky, které čítají 16 000 uměleckých děl.
1: Galerie tak už díla nemusí uchovávat v kostele v pražských Bohnicích ani v protiatomovém krytu v Hostivaři. Nízká hladina Orlíku odhalila sudy. Naštěstí nešlo o ty nechválně známé z 90. let. Lidé přesto raději zavolali policii. Ta je ubezpečila, že tyto sudy byly jen součástí pontonu. Hladina přehrady je nejnižší v historii. Odhalila i dávný postrach vorařů Moravcovo peklo. Nebezpečný úsek řeky se zrádnými víry a proudy.
2: Sport.
1: David Douděra přestoupil do Cincinnati. Ze Slávie byl na konci minulé sezony vyřazen. Ke klubu ale necítí zášť. Jako poděkování věnoval 100 000 korun slavistickému nadačnímu fondu.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Do
1: večera dál smraky a 22 až 25 stupni. V noci stále příjemných 18 až 15. Víkend zítra odstartujeme s ubývající oblačností a 26 až 29 stupně Celsia. V sobotu se mraky opět vrátí a čekáme 21 až 24. V neděli pak jasno, polojasno a 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Jen zpráv nám přišla do studia SMSka, David má dneska nějakou dobrou náladu, tak má, ale on má každý den. Já vám, přátelé, můžu vlastně říct, proč má tak dobrou náladu, protože vlastně začalo září, nám nastal nějaký ten režim, ráno vstáváme, chodíme teď do práce, prázdniny skončily, ale David vlastně se chystá na dovolenou, je to tak, ty jedeš do Saint-Tropez?
4: Je to v plánu, ale je to nakročeno, je nakročeno, ale jenom na krátkou dobu, takže jako nějak. Jo. Se těch croissantů asi nepřejím zase, to zase ne, tak a vína, zase vína se taky nepřepiju.
0: 14 dní není zase tak krátká doba. Marek Ztracený, Káva a sex, tak to je další odpolední muzika, za chvilku si tohle toho zahrajeme, vydržte. Dáme taky i souboj, moderátor versus právař, už za chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Na tohle hudební spojení fanoušci dlouho čekali. Madonna a Kylie Minogue a dočkali se. Září, to je měsíc, kdy řidiči měli začít pomalu myslet na jednu malou věc, která může být překvapivě velkým problémem. A to jsou koberečky v autě. Taky dáváte na zimu gumové, protože za chvíli přijde déšť, bláto a pak možná i sníh, dočkáme se možná. A právě teď je ideální čas zkontrolovat, jestli vám kobereček dobře sedí na svém místě. Když se totiž posune dopředu, může se zachytit pod pedálem brzdy nebo plynu a to opravdu nechcete řešit ve chvíli, kdy potřebujete vlastně rychle zabrzdit. Pozor hlavně na univerzální koberečky, které úplně nesedí konkrétnímu autu a také na to, když dáte nový kobereček přes ten starý. I takové případy znám. Takže až se budete chystat na bláto a sníh, myslete, že kobereček má být pod nohama a ne pod pedálem.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio. I didn't

0: Máme čtvrtek 3. září, za chvilku pohled na dálnice a taky souboj. Moderátor versus právař. Opět dnes budeme soutěžit o rodinné vstupenky. Kam? Podrobnosti přineseme už za chvilku. Dnes je Národní den mrakodrapů. Jestli jste fanoušky těchto vysokých budov, tak pak musíte vyrazit do Číny. Tam jich je asi úplně nejvíc z celého světa. Čína má přibližně 3650 budov vyšších než 150 metrů. Samotný Shenzhen má přes 470 budov vyšších než 150 metrů. To je neskutečné číslo. Avicii The Nights, to je muzika, kterou právě teď přinášíme vám, posluchačům. Co třeba teď jedete z práce domů, tak přejeme šťastnou cestu. A vy, co pracujete, tak ať vám to v práci co nejrychleji utíká.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pravidelný pohled na dálnice, začínáme D1 od 131. kilometru až po 126. ve směru na Prahu, pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh je tam uzavřen, takže čekejte zdržení. Zdržíte se i na D5 od 8. kilometru ve směru na Prahu, se tvoří kolona vozidel a kolem 14 minut teď hlásí zdržení i Pražský okruh u Ořechu ve směru na D1, to je taková klasika takhle odpoledne. D10, 31. kilometr na trase Turnov Praha, pro poruchu odstavená dodávka, takže pruje se zvýšenou opatrností. Tolik je dálnice a za chvilku už souboj.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: tak jdeme bojovat. David v plné síle naproti mně, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, ano, v plné síle vám předat dneska další rodinnou vstupenku. Já už si myslím, že to můžeme říct, ne? Naši věrní posluchači už to vědí. Do koně pruských jeskyní, jasně. Volňásky tady máme celý tento týden, poslední šance bude zítra.
0: Tak jdeme bojovat. O co se tedy soutěží, už víte, David samozřejmě tuhle cenu nemůže získat, ten může získat čest a dva body.
1: Tak. Ale jestli čest ještě vůbec, ano, nevím, myslím, že včera jsem nevěděl.
0: Ale prosím tebe, včera jsi zabodoval.
1: Tak předevčírem to nějak nevyšlo, ano, pravda, včera jsme tady se uctili to, že teďka 50-leté výročí uvedení filmu Na samotě u lesa. Dneska budeme taky něco uctívat.
0: Ano, budem.
1: Taky.
0: No, já jsem na tu vlnu navázal, takže máme tady film, který vlastně letos slaví 8 let.
1: To se slaví, jo.
0: Světová premiéra proběhla koncem srpna roku 2018 na festivale v Benátkách, ale pozor, ve Spojených státech měl tenhle ten film premiéru 5. října. My vlastně u nás v kinech jsme ho taky mohli vidět až v říjnu, ale můžeme to brát, že prostě ta světová premiéra proběhla tedy koncem srpna, takže je to čerstvý.
1: No,
0: 8 let, no.
1: 8 let, to se musí oslavit, tedy jubileum, tedy až mě to trošku zaskočilo. Já jsem fakt čekal nějakou pecku, víš, jako
0: fakt?
1: 50, 70
0: prosím
1: let.
0: Prosím tebe, 8 let je jaký dobrý.
1: 8 svíček, no tak tedy dobře. Je to tedy, já jsem přeskrnil, domácí nebo zahraniční?
0: Je to zahraniční produkce, ano, 76% na ČSFD.
1: To je slušný.
0: To je hodně vysoký, no. Tak pojďme asi nejdřív na tu hudbu, když tak to doplním.
1: To je minimálně 5 Oscarů, jak něco má 76% na ČSFD, co je jako úspěch teda. No rád si poslechnu tu ukázku nebo znělku.
0: Pojďme na to. Je to píseň tady z toho filmu. Hrajeme to často i ve vysílání Rádia Relax. A právě kolem toho roku 2018, 2019, 20 se tohle hrálo jako první novomanželský tanec. Já to hrál na svatbách pořád. A můžu říct, že za tuhle skladbou stojí Lady Gaga a Bradley Cooper, kteří si v tomhletom filmu taky zahráli. Takže?
1: Já nevím, já opravdu, já jako moc už takhle ty nový filmy nesleduju, jo. Třeba... Ne, já nevím, já to prostě nedám, jako, ne vůbec.
0: Ale buďme rádi, že jsi dal včera Na samotě u lesa, jo? To tak, si myslím, že...
1: Tam to byla povinnost,
0: tak,
1: ale...
0: Tak když jsme řekli pan Komárek, víš, tak...
1: Tohle už je jako za mě těžký, to prostě nevím.
0: No, je to těžký, ne, ale jako... pozor, ve hře zase je ta rodinná vstupenka a je to 2+3, takže já nechci úplně dávat dneska něco jednoduchého. I když mě tohle nepřijde úplně zase tak těžký, tak uvidíme, jak si s tím poradí naši posluchači. 66 736 736 můžete volat nebo psát právě teď.

0: Tak tohle je taky vlastně filmová melodie. Men in Black, no, ale my jsme se dnes ptali na úplně jinou melodii. Já ji teď připomenu. Tak co píšou naši posluchači na tuhle píseň? Líbí se mi, že píšete, že ahoj kluci, to je tak krásná písnička, ale nevím, z čeho to je. To je hezký.
1: Tak jsme na tom stejně.
0: Ne, tak za chvilku se to dozvíte, konkrétně se to dozví Maruška, takže Maruška za chvilku dáme odpověď. Pak píšete, že jsou to muži v černém, no tak to jsme vás asi zmátli tou muzikou, která byla před chvilkou. Takže pojďme na hlasovky, koho tam máme? Tak, hlasovka první. Nikdo? Tak druhá?
2: Dobrý den, volám odpověď na otázku. Ten film se jmenuje Zrodila se hvězda. Děkuju.
0: My děkujeme za zavolání. Kdo se nám dovolal další?
3: Zrodila se hvězda.
0: Jasně. A do třetice. Kdo je na telefonu?
4: Tady Petr.
0: Petře, hezké odpoledne. Kam jsme se dovolali?
4: Dokladna.
0: Dokladna. A ty jsi nějaký smutnej, mi přijde.
4: Nejsem,
0: pohodě. Jo, pohodě. Ale už se to zlepšuje, už ten tón hlasu je trošku lepší.
1: No, nechtěli bych tě potkat, když bys byl opravdu smutný, že jo? To asi
0: ne, naštvaný
1: právě, jo? No, no, nevadí. Tak, abysme tě teďka opravdu rozveselili, to je jasná zpráva, tak jaký to teda byl film?
4: Zrodila se hvězda.
0: A je to s fanfárou. Ty máš od nás rodinnou vstupenku do kuně pruských jeskyní.
4: Děkuju.
1: Tak, výborně, to jsme rádi a... Když už jsme u těch hvězd teda, že jo, tak s jakou třeba hvězdou by si šel nejradši na večeři, popovídat si?
4: Já nevím, možná. S nějakou zpěvačkou.
0: S nějakou zpěvačkou, dobře. Ale chceš být konkrétní?
4: Eva Farná.
0: Hezky, dobře.
1: No?
0: Eva Farná.
1: Eva Farná, no výborně, tak jsme to teda s tebe dostali. Tak jasně, s Evou na večeři a s kým půjdeš do těch jeskyní?
4: S rodinou.
1: S kým?
4: S rodinou.
1: S rodinou, no jasně,
0: já
1: jasně.
0: Já rozuměl s Evou.
1: Já právě taky. Říkal, jako jestli už to má náš posluchač nějak rozjetý dál, to jsi říkal. Ale dobře, s rodinou to je taky super, jsme za to rádi.
0: No a ta vstupenka je 2+3, tak kolik máš dětí?
4: Dvě,
0: no tak ještě někoho můžete vzít sebou.
4: Jo, to bylo super.
0: Takže no. Tu vstupenku máš tady u nás v rádiu. A prosím tě, ty jsi ještě v práci?
4: Ano.
0: Jo, tak proto, hele, tak možná proto, co děláš vlastně za práci? Neříkej jak název firmy, ale aspoň obor.
4: Truhláře.
0: Truhláře, no tak to jsi v dílně sám, ne teďko, nebo tam máš nějakýho parťáka?
4: Jsem tu sám.
0: Tak to jo, takže ty jsi jako, i pa, jako svůj pán?
4: Tak,
0: takže si můžeš skončit, kdy chceš, viď?
4: Jo, jo.
0: A dneska máš v plánu skončit, kdy?
4: Až tak po 6.
0: No, tak to je docela dlouhá šichta teda. Tak ať ti to utíká, my ti k tomu budeme hrát další odpolední muziku a za chvilku mě tady ve studiu vystřídá Jarka, takže ta ti bude dělat potom společnost. A možná, že nasadí do vysílání v Farnou, aby jsme ti i zlepšili náladu. Tak měj se hezky a díky za zavolání, ahoj.
4: Děkuju.
5: David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: Před námi 16. hodina a zároveň s tím zprávy.
1: Centrum Kladna vyděsil mladík s maketou samopalu a blíží se otevření obchvatu Rakovníka. Hezké odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kladenskou pěší zónou dnes procházel mladík s maketou samopalu. Na první pohled se to ale poznat nedalo. Vyděšení lidé proto zavolali policii. Ta výskyt napodobeniny zbraně naštěstí potvrdila. Obchvat Rakovníka se otevře 14. září. Probíhají poslední dokončovací práce, krajnice a malování vodorovného značení. Na nový úsek v budoucnu naváže další část, která se vyžádá přeložku silnice druhé třídy Ulešan. Středočeských letních táborů se letos zúčastnilo 23,5 tisíce dětí, o něco méně než loni. Kontroly hygieniků odhalily 38 závad, jejich mluvčí Dana Šalamunová.
3: Závady spočívaly nejvíce v oblasti stravování dětí, zásobování akci pitnou vodou nebo v požadavcích na zdravotní dokumentaci. Naopak v rámci zajištění požadavků na ubytování dětí a na osobní hygienu nebyly letos zjištěny závady žádné. Za zjištěná pochybení bylo dosud uloženo 6 sankcí v celkové výši 9000 korun.
1: Epidemie se naštěstí neobjevila.
3: Z epidemiologického hlediska byla letošní sezóna velice klidná. Nebyla hlášena žádná epidemie ani hromadný výskyt zažívacích obtíží. Lokálně jsme zaznamenali pouze vyšší výskyt klíšťat a ke konci sezóny také místy zvýšený výskyt vos.
1: Dámské toalety přístupné jen na kód z účtenky, pánské volně bez omezení. Podle České obchodní inspekce je to diskriminace. Při využití WC podle ní nemůže být zvýhodňováno jedno pohlaví vůči druhému. Čojka to uvedla během nedávných kontrol restaurací.
2: Sport.
1: Do slánské sportovní síně Slávy bude jako první uveden současný hokejový reprezentant Marek Alšler, který letos odehrál první zápasy v NHL a ve Slaném začínal.
4: Ve Slaném tam mě naučili milovat ten sport, tak nějak ukázat mi hlavně ten sport a od prvních začátku vlastně, když jsem šel na ten let na zimáku ve Slaném, tak si pamatuju, že příjemný pocit.
1: Slánská sportovní síň Slávy vzniká ve sportovní hale.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Do večera dál smraky a 22 až 25 stupni. V noci stále příjemných 18 až 15. Víkend zítra odstartujeme s ubývajícími mraky a 26 až 29 stupni. V sobotu se oblačnost opět vrátí a čekáme 21 až 24. V neděli pak jasno, polojasno a 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Tak já se pozdravím s tebou, pozdravím se s našimi posluchači. Ahoj, ahoj.
1: Tak zdravíme všichni. Jinak, Jarko, co říkáš na tu informaci ve zprávách ohledně těch toalet, že opravdu ta diskriminace nesmí být. Je to tak, prostě nemůže být dáno, že pánové budou moci jen tak a dámy budou muset předkládat nějakou účtenku.
0: Přesně tak, je to takový opravdu. Já kolikrát jdu do nějakého obchodního centra a už jenom mě štve, že to musím zaplatit. Jako dobrý, OK. Je to nějakých 10 korun se platí, ale proč se sakra nemůže využít ta účtenka? Třeba do nějakého obchodu, aby ti to aspoň jako vrátili, protože...
1: Dobře, ale vemte si, mě nejvíc štve, ale... když člověku se strašně, strašně moc chce a ty tam přijdete a ty piktogramy jsou k nerozeznání, že kolikrát ani nevíte, jestli tohle to znamená jako pro nás muže, nebo jestli je to pro dámský. Mně už se stalo, že jsem normálně šel k vám jednou, protože jak se člověku moc jako chce, že jo, tak jako úplně jako nepřemýšlíte a ne, prostě ty obrázky by měly být jasně daný, buď je to prostě muž, nebo je to žena, a ne tak jako, že nevíte, že jo. Fakt se mi to stalo, že to malujou nějak tak jako obojetně. No,
0: a to buď rád, že víš, že seš muž, může to být muž.
1: Napravda.
0: MIG 21 nás čeká mezi 16. a 17. hodinou a spoustu zábavy.
2: Relax Radio. Jarka Poláková a David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Takže jo, školní rok máme v plném proudu, děti si chystají sešity, učebnice, penály. No a my dospělí si můžeme připomenout takovou jednu pomůcku, která se do oficiálního seznamu školních potřeb nikdy nedostala. A tomu se říká i dneska tahák. A musím říct, že když si vzpomenu na některé své taháky, tak to nebylo opisování, to byla normálně taková rukodělná výroba až mikrotechnologie.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Já. Tak před chvilkou nám tady trošku zauřidoval nějaký menší technický šotek, ale my se nenecháme rozhodit a rozhodně naše téma, které se nazývá taháky, si nenecháme vzít. Protože já vzpomínám na své školní léta, kdy jsem byla expert v tahácích. Člověk vždycky říkal, nebo rodiče, piš si taháky, protože tím se to nejlépe naučíš a pak už je na tobě, jestli ten učitel ten tahák najde a dostaneš za pět nebo nějakou poznámku. A proto se vás dneska ptám, jestli jste byli přeborníci v tahácích a jestli mi prozradíte váš nejkurióznější tahák, neboli místo, kam jste ho schovali, aby ho ten pan učitel nenašel. Já musím říct, že jsem tenkrát vymýšlela co nejvíc míst a dokonce jsem byla tak odvážná, že jsem si tahák vzala k maturitě.
1: Relax.

0: Než se podíváme, co nám dneska přinese dnešní kalendárium, nejdřív pojďme popřát všem dnešním oslavencům. 3. září totiž slaví svátek Bronislav a Bronislava. No a jestli máte pocit, že Bronislavů kolem sebe moc nepotkáváte, tak máte docela pravdu, protože v Česku jich žije necelých 3900. Takže když dneska náhodou nějakého potkáte, tak mu samozřejmě něco popřejete. Navíc Bronislav je jméno slovanského původu a znamená něco jako bojující za slávu, neboli obránce slávy, a pokud chceme jinak, slavný bojovník. Takže žádné nenápadné jméno, Bronislav už podle jména přichází připravený do boje. Takže všechno nejlepší, no a teďko už naše oblíbené kalendárium.
1: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 3. září. Tento den roku 1596 se narodil italský houslař Niccolò Amati. O necelých 200 let později, roku 1875, potom automobilový konstruktér Ferdinand Porsche. Ten zemřel v lednu 1951. O 9 let dříve se narodil zpěvák a kytarista Al Jardine z formace Beach Boys. Tento den roku 1939 se členem britské vlády stal Winston Churchill. O 9 let později tento den zemřel ve věku 64 let bývalý československý prezident Edvard Beneš. Roku 1955 se v Londýně narodil kytarista Sex Pistols Steve Jones. 3. září 1935 překonal poprvé automobil rychlost 300 mil za hodinu. Roku 1973 se narodila zpěvačka Jennifer Page. Tento den roku 2004 skončilo po třech dnech, bohužel tragicky, čečenskými teroristy režírované drama ve škole v Beslanu. Životem zaplatilo více než 300 lidí, převážně dětí. Roku 1983 se na vrchol americké hitparády dostali Eurythmics s nahrávkou Sweet Dreams. Roku 1965 se narodil americký herec Charlie Sheen. Frank Sinatra tento den roku 1940

0: 15. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

Zatímco MiG-21 ještě tančí, vy můžete procvičit paměť a zaspomínat na školní leta. Kam jste si schovávali taháky? Do rukávu, penálu, na dlaň, pod lavici, nebo jste měli nějaký fígl, na který by nestačila ani školní inspekce? Pište 606 736 736.

0: Jestli už pomalu začínáte přemýšlet, co podniknete o víkendu, mám pro vás hned dva typy relaxu. Od 4. do 6. září se v Berouně v kempu na Hrázi koná Berounský drak 2026. Čeká vás program pro celou rodinu, hudba, venkovní hry a hlavně v sobotu tradiční závody dračích lodí. No a pozor, na místě bude i náš kolega Dan Adam, takže jestli ho chcete vidět a nejen slyšet, máte ideální příležitost. Navíc je vstup na tuto akci zdarma. No a pokud vás to táhne spíš do historie, v sobotu ožije také hornický skanzen Majrau ve Vinařicích u Kladna. Od 14 do 18 hodin se tam koná tradiční den horníků. Na co se můžete těšit? Hudba, hornické tradice, technika, zábava a projet se můžete dokonce po úzkorozchodné dráze nebo šlapací drezíně. Takže o víkendu můžete buď pádlovat v Berouně, nebo si jít zafárat za historii na Kladensku. No ať vyberete cokoliv, nudit se rozhodně nebudete. Tak to byl dnešní typ relaxu. A teď už dál písnička All Right, Alan Farben a Kaidu.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

to byla Tereska Kendlová, Tepe srdce mí, a zatímco mi posíláte fotky vašich tahákových vychytávek, tak já vzpomínám na naší generaci. My jsme totiž taky měli takový ty svoje technologie. Velký hit byla třeba taková vysouvací kalkulačka. Vždycky se tam dávalo, vyšlo se tam ledacos, jen pak tak samozřejmě určitý předměty, fyzika, matika, tam ta kalkulačka byla potřeba, ale pokud jste měli tu kalkulačku například u češtiny, tak asi těžko se dalo vysvětlovat panu učiteli, že teda tu kalkulačku potřebuju opravdu pro správnou gramatiku. No a pak samozřejmě lavice. Jo, to byl takový ten školní nábytek, který vypadal spíš jak externí disk, protože tam se psalo tuškama, kolikrát to člověk zapomněl i vygumovat, vzorečky na matiku, na fyziku, no prostě spousta věcí. No a potom samozřejmě lidské tělo, ruce, dlaně, jo, pak holky po sukni, to jsem taky byla expertka, psala jsem si taháky na stehna. Musím si říct, že kreativita neznala mezí a moje oblíbená vychytávka byla podrážka bačkory. Tam bývalo takové krásné místečko, kam se to dalo nalepit na papírku, že jo, a prostě dali jste si nohu na nohu a koukli jste se, mrkli jste se. Jenže ona samozřejmě byla otázkou času, než to ten učitel prokouknout. No tak pokračujte ve vzpomínání, kam jste schovávali taháky vy, a hlavně podařilo se vám někdy vytvořit tak dokonalý tahák, že na něj dodnes vzpomínáte ze dostí? Tak se pochopte 606 736 736 a my jedeme dál. Baby, don't hurt me.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: s relaxem v pohodě na cestách.
1: Relax Radio.
2: Je to tak, 17. hodina právě odbyla.
0: Relax Radio.
1: Relax Radio.
0: Počasí, časí.
2: No jak bude zítra? Zpočátku čekáme převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnost si ubývat na oblačno až polojasno, zejména na jihu i na skoro jasno. Večer se bude na severu Čech zatahovat a později se místy vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřky. Zítra by měl být nejteplejší den týdne, čili 24 až 29 stupňů. No a kdo by chtěl, aby mu bylo ještě více teplo, tak jeďte na Jižní Moravu, tam vám bude 31 stupňů, možná v dobru a k tomu třeba sklenička vínečka, co? No my pokračujeme dál. Dneska mezi 17. a 18. hodinkou bude samozřejmě anketa Relax v ulicích. No a otázka je docela zajímavá. Myslím si, že by se z toho mohla vyvrbit docela zajímavá diskuze. No, hudebně vás čeká 100% spoustu zajímavé hudby, ale teď už před námi Boom Body Shaggy.
1: Relax Radio.
0: Jarka Poláková.

0: Máme 17 hodin a 10 minut a to je čas dát si právě anketu Relax v ulicích. Uvidíme, jestli se nám nerozproudí z toho taková diskuze, protože mě k tomu tématu napadá spousta věcí, ale nebudu zdržovat. Položená otázka zněla asi takto. Papírové jízdenky v pražské integrované dopravě jsou dražší než ty koupené v aplikaci. Je to podle vás správné? Jdeme si to poslechnout.
1: Relax v ulicích.
2: Já si myslím, že ano, protože aplikace je jednodušší. Ten papír se musí vyrobit, vytisknout. Je to v pořádku.
3: Není to správné, ale měli by to zlevnit všude, ale není to správné.
4: Není to správné, měli by to zlevnit.
5: Pro třeba moji babičku, tak by to bylo horší, protože ona neovládá tak dobře mobil ani počítač, prostě žádnou elektroniku, takže podle mě to správné není.
6: Já nevím, když si stanou aplikace, jak to mají levnější, ale to všude ve světě bych řekla.
7: Určitě aplikace vítězí.
8: Podle mě to správné není, protože by to mělo být sjednocená ta cena. Je to nevýhoda pro ty, kteří neovládají elektroniku a kteří si nejsou schopní koupit online tu jízdenku. Ale je pravda, že alespoň takto se dá vydělat například na cizincích, kteří neví, že se jízdenka dá koupit online.
9: Já nevím, já nejezdím integrovanou dopravu, takže nemůžu posoudit.
10: No ne, oni chtějí to přesměrovat všecko na lidi, aby si to všechno dělali sami. Což znamená, že vlastně zruší i ty automaty. Jako nic jiného v tom nevidím.
11: Je to nespravedlivý, stejně tak, jako když jsou dvoje ceny pro lidi a pro cizince.
12: No za mě to teda rozhodně správné není, protože když se vezmete chudák nějaká babička, která si zrovna nepořídila aplikaci do svého tlačítkového telefonu a je nucena koupit si dražší jízdenku. Ale zase samozřejmě pro některé cestující je to výhoda, že nemusí platit tolik, ale za mě to úplně správné není.
0: Ano, přesně tak, jak tam zaznělo, tak samozřejmě ty papírové lístky se musí vyrobit, někdo vám ji musí podat, někdo vám ji musí prodat, nebo automat, do toho automatu někdo dá. Ale co mě trošku zaráží, je takový ty dneska ty kasy, ty platební kasy, když jdete něco nakoupit do jistých obchodních řetězcí, kde si můžete jít sám, tam si to všechno napípat a zaplatit, jo? Ale já si říkám, jestli tady len by člověk neměl dostat nějakou slevu, že si to dělá sám. Mě to samozřejmě nevadí si to jít napípat, ale taková starší paní, která s tím má problém, fajn, vždycky je nějaká paní pokladní u kasy, ale proč třeba jako bychom nemohli dostat aspoň, já nevím, 5 nebo 10% slevy na to zboží? Co? Co říkáte, nebylo by to fajn, když už si to tam člověk jde sám napípat? No já nevím, zkuste mi napsat váš názor na 606-736-736, jestli byste třeba taky uvítali nějakou slevičku.
1: Relax Radio.
13: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
13: Napište na zprávy zavináč radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

Tak to byla skupina U2, píseň se jmenuje Where the Street Have No Name a musím vám říct takovou kuriozitku ohledně natáčení této písničky. Ona totiž málem ten svět nespatřila, protože ta píseň má tak neobvyklé hudební aranžmá, kde se neustále mění takt a pro kapelu to bylo extrémně těžké jí správně nahrát, tak producent Brian Eno byl tak frustrovaný tímhletím procesem, že se pokusil nahrávku skoro smazat, v čem mu samozřejmě na poslední chvíli zabránil asistent. No a pokud si pustíte videoklip téhle písničky, tak zajímavé je, že videoklip se natáčel na střeše obchodu s alkoholem v Los Angeles. Tím pádem to byl takový neohlášený spontánní koncert, který paralyzoval dopravu v okolí. No, bohužel natáčení musela nakonec ukončit policie, což je přímo zachyceno ve videoklipu. Tak pokud nevěříte, tak si to pusťte. Největší hity Relax Radio. Wow.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Opatrně teď na D5 ve směru z Prahy na Rozvadov mezi 42. a 43. kilometrem leží na vozovce zbytky roztrhané pneumatiky z nákladního auta. Překážka zasahuje do vozovky, takže místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Ať se z jedné pneumatiky nestane problém pro pneumatiky další. Šťastnou cestu přeje Relax.
0: Volejte dálniční hlídku.

0: do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

Moje oblíbená skupinka opět a Radeček a Eli, i tak to za to stojí a před chvilkou jsem zjistila, že tahle ta kapela plánuje obrovský koncert v O2 aréně, ale budeme si muset na něj počkat, protože pokud jsem koukala správně, tak je to až 26.2.2028. No, to si budu muset dát do kalendáře. No každopádně, pojďme zpátky k tomu našemu tématu. Anketa Relax ulicí byla zajímavá otázka, že papírové jízdenky v pražské integrované dopravě jsou dražší než ty, které si koupíte přes aplikaci. No a na tohle to nás upozornil posluchač Jarda, který píše: ahoj, a co když člověk nemá internet nebo data, má obyčejný telefon a nemá ani počítač nebo tablet? Tak si jízdenku musí koupit normálně. No a tohle to je přesně to, Jaroušku, to je ten důvod, proč bych papírové jízdenky rozhodně nerušila. A vlastně ani nechápu, proč by měly být dražší. Chápu, že někdo musí vyrobit, ale ne každý je kamarád s aplikacemi, ne každý chce mít nejnovější chytrý telefon a hlavně, proč by ho měl mít jenom proto, aby se mohl svést tramvají. Já si prostě pořád myslím, že ty technologie nám mají život usnadňovat a ne trestat ty, kteří je nepoužívají. Takže aplikace jasně, je to skvělá věc, ale papírová jízdenka by podle mě měla zůstat dostupná za férovou cenu. Protože nastoupit do tramvaje by snad neměla být zkouška z informačních technologií, ne? Relax.

0: Další zpráva k našemu žhavému tématu ohledně papírové jízdence versus jízdence přes aplikaci. Petra Skladna píše, ahoj relaxáci, mě to fér nepřijde, moje mamka má tlačítkový telefon, žádnou aplikaci nechce a ani ji k životu nepotřebuje. Tak proč má za stejnou cenu platit víc než já, jenom proto, že já mám chytrý telefon? To je skoro pokuta za to, že člověk není online. No, já bych asi to téma už dál nerozváděla, tohle to mluví za vše a pojďme si užít konec následující hodinky, protože za chvilku nám co pípne 18. Zpěvačka v Pink a Trustful.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Máme tu 18 hodin, jdeme na Počásko.
1: Relax Radio.
0: Počasí. No jak to vypadá se zítřejším počasím? Pátek nám ještě rozhodně připomene léto. Teploty se ve středočeském kraji mohou vyšplhat až k 29 stupňům, takže krátké rukávy ještě rozhodně neuklízejte. Ráno bude samozřejmě o něco chladněji, ale během dne se rychle oteplí. Takže pátek, skoro jako by nám léto říkalo, ještě sem neskončilo. Mezi 18. a 19. hodinou tak to rozvíříme určitě dalším tématem, ale teď si pojďme dát ukázku hudby, která přijde. Miley Cyrus, Midnight Sky. A nebo z české tvorby Sebastian, Záchranný bod. Vy mi neustále píšete, tak já doufám, že se k tomu dostanu, abych vám něco prozradila. Vy můžete psát 666-736-736, co vás strašně trápí.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Tak já jsem dneska v práci přišla k jednomu docela zásadnímu životnímu poznání. Bavili jsme se o tom s kolegyněmi a zjistili jsme, že nejen ženy mají svůj přechod, ale dokonce i muži. No a přiznávám se, že tohle nikdy nenapadlo. Jako říká se vždycky, že i muži mají své dny, no ale že se to jmenuje andropauza a souvisí s postupným poklesem testosteronu. No a pozor, na příznaky, jo, pánové. Unava, horší spaní, změny nálad, podrážděnost, přibírání a menší chuť na sex. Takže dámy, jestli jste si někde říkali, co mu pro boha poslední dobou je, tak možná tady se vám dala odpověď. A nejlepší je, že některé muže najednou začnou lákat takový ty extrémní sporty, adrenalin, nebo mají potřebu si něco dokazovat. Takže až vám partner přijde domů a oznámí, že si koupil motorku, nebo permici do fitka a v sobotu skáče padákem, tak se s tím nehádejte. Možná právě přišla právě ta andropauza. No a vidíte. A my ženy jsme si celou dobu mysleli, že přechod je jenom naše disciplína, takže pánové, vítejte v klubu.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

Tak jestli pak poznáte, jaká písnička mi hraje jako podkres. Tam teda ano, výborně, Whitney Houston, Queen of the Night, tedy v překladu Královna v noci. Whitney tady rozhodně žádnou nenápadnou královnou nehraje. Tohle je sebevědomí, energie a hlas, která vás během pár vteřin přesvědčí, kdo tady vládne. No proč vám to pouštím? Protože to je následující písnička, následující devadesátka. Ale mám pro vás takový malý hudebně filmový testíček. Jestli pak víte, v jakém slavném filmu tahle ta písnička zazněla. Já pevně věřím, že moje generace nesklame, že už má mobil v ruce, píše 606-736-736 a písnička od Whitney Houston, Queen of the Night, právě teď na rádiu Rocks.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

je to tady. Píšete správně, že Queen of the Night zazněla ve filmu Osobní strážce. Byla to totiž otázka před ukázkou, před písničkou Whitney Houston, Queen of the Night. Musím říct, že Osobní strážce, který se natáčel v roce, nebo vylezl ven vlastně v roce 92. Pamatuju, jak jsme na tom byli v kině a následní Vánoce jsme dostali tento film na VHSC. Úžasnou hlavní roli zahrál Kevin Costner a

0: Před několika minutami jsem mluvila o tom, že nejen ženy mají takzvanou jakoby pojmenovaný stav špatné nálady, menopauza, že i muži, pokud trpí únavou, horším spaním, změnou nálad, tak ta jejich změna se jmenuje andropauza. No a mně samozřejmě netrvalo to dlouho a psali mi samozřejmě samý ženy. Jarko, tak děkuji. Já myslela, že je manžel poslední dva roky jen protivnej, tak on je možná už v přechodu. Večer se mu omluvím, teda možná, píše Lenka Skladna. No pak další zpráva. Tak u nás se andropauza projevila koupí motorky. Manželovi je 52 a najednou zjistil, že celý život toužil po Harley. Já celý život toužím po nové kuchyni a nikoho to nezajímá. Martina Rakovník. Martino, tak asi budete muset být více protivná, více třískat těma hrncema a mlátit vařičkama. To je asi jediný. No a poslední zpráva. Já to říkám pořád. Manželovi bylo 50 a začal běhat. Koupil si chytré hodinky, protein a kolo za cenu naší první škodovky. Teď už aspoň vím, co mu je, píše Alena z Berouna. No takže to jsou vaše reakce na to, že i muži mají své dny a ty dny se jmenují andropauza.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Když jsem se dneska podívala do takového toho speciálního kalendáře, jaký národní vtipný svátek se slaví, tak dneska je Národní den mrakodrapů. A mně se při té příležitosti okamžitě vybavil jeden můj životní zážitek. Před dvěma lety jsem měla možnost navštívit New York a samozřejmě jsem nemohla zapomenout na Empire State Building. Prostě jsem tam šla, koupila si lístek a vylezla úplně nahoru. Tohle mi z hlavy jen tak nikdo nevymaže. Neskutečný pohled na New York zhora. Stojíte tam, koukáte na Manhattan pod sebou a najednou vám připadá, že máte celý svět jako na dlani. Teda samozřejmě do chvíle, než se podíváte opravdu dolů a mozek vám připomene, hele Jaruško, jen tak mimochodem, bojíš se výšek. Takže jestli máte někdy nějaký cestovatelský sen, který si chcete splnit, tohle rozhodně doporučuji Empire State Building v New Yorku a ten výhled. To mi prostě nikdo nevezme. Maximálně fotky z telefonu, když si je omylem vymažu sama. Následná písnička Kylie Minogue, Last Night, I Dream, I Feel in Love. Prostě tematický.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Sweet Emotion, tak to je název písničky, která nás přehoupla do 19. hodiny.
1: Relax Radio.
0: Počasí na zítřek, no a pátek bude hodně teplý, ve středočeském kraji se odpolední teploty dostanou až k 29 stupňům, na jižní Moravě dokonce kolem 30, takže jestli jste už vytáhli podzimní bundu, zase ji pěkně vraťte do skříně, protože to vypadá, že léto nám ještě své zbohem neříká. No, já se s vámi už pomalu, ale jistě budu loučit. Popřeju vám krásný, nikým nerušený večer. Doufám, že i nadále zůstanete věrní rádiu Relax, protože vás čeká spoustu úžasné muziky a mezi nimi je i Ellie Goulding. Like a Savior. Mějte krásný večer.
2: Relax Radio.
1: Jarka Poláková.
2: Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí,

Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. září. 4. září 1917 se narodil Henry Ford mladší. V roce 1951 přišel na svět bubeník kapely Pretenders Martin Chambers. Roku 1934 spatřil světlo světa v Kežmaroku režisér, scénárista a herec Juraj Hertz. V roce 1960 se narodil kytarista Soundgarden Kim Thayil. 4.9.1781 španělští osadníci založili město Los Angeles. Po 101 letech se v New Yorku rozsvítila první ulice Pearl Street. V tom samém městě 3 roky na to otevřeli první restauraci. Roku 1981 přišla na svět Beyoncé Knowles, bývalá členka Destiny's Child. Dnes nejenom zpěvačka, ale i herečka a úspěšná podnikatelka. Roku 1888 si tento den nechal patentovat George Eastman první kameru na světkový film a zaregistroval značku Kodak. 4. zářijový den 1962 Beatles poprvé nahrávali ve studiu Abbey Road. O 3 roky později se jejich hit Help dostal na vrchol britského singlového žebříčku a vydržel tam 3 týdny. Po dalších 5 letech George Harrison vydal single My Sweet Lord. Roku 2002 vyhrála tento den první sezónu soutěže American Idol Američanka Kelly Clarkson.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.